vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávej ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy se vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: je
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno lidsky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalila i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, naschledanou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Lidče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc, co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovů, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuhle tu informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v něm se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kapru, tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vztářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů před kostelem. Vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přece celá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn. Tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret. A ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad, a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler v Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu Lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí se dejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků, samozřejmě velmi důležitý. Důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě, v podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, které lidé mají a který je nazdílen.

ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já

0: jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona. Ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
0: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu úzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
0: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párové terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Chebu bude každé pondělí k dispozici ortopedická ambulance. Hroznětin na Karlovarsku převzal ocenění Vesnice roku Karlovarského kraje. Speciální policejní tým objasnil 20 let starý pokus o vraždu. Útočník trestu ale unikne. Dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Přelenka Poláková. Karlovarská krajská nemocnice otevírá novou ortopedickou ambulanci, tentokrát v nemocnici v Chebu, a to v pavilonu B ve třetím patře. K dispozici bude pacientům každé pondělí od 7 hodin 30 minut do 15 hodin. Poprvé 3. srpna, říká mluvčí nemocnice Markéta Singerová.
3: Ambulance bude poskytovat odbornou diagnostiku, léčbu i následnou péči o pacienty s onemocněním a úrazy pohybového aparátu. Součástí péče je také možnost navazující operační léčby formou jednodenní chirurgie přímo v nemocnici Cheb a pacienti, u nich bude indikován rozsáhlejší nebo specializovaný operační výkon, budou podle charakteru onemocnění odesláni k léčbě do nemocnice Karlovy Vary.
2: Hroznětin na Karlovarsku převzala zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje. Celkem se letos do krajského kola přihlásilo 17 obcí. Výsledky soutěže v dalších kategoriích včera organizátoři vyhlásili přímo v Hroznětíně. Ocenění za společenský život získali Luby na Chebsku, za práci s mládeží město Žlutice, za péči o zeleň Josefov na Sokolovsku a ocenění za spolupráci obce a zemědělského subjektu putuje do křižovatky na Chebsku. Starosta Hroznětína Martin Maleček z Volby pro kraj říká, co podle něj rozhodlo o vítězství města.
4: Myslím si, že jsme doopravdy se snažili obec představit jako jeden velký celek. Zapojili jsme doopravdy do toho jak občany, tak spolky a máme tady jeden nádherný projekt, jmenuje se Společně v Luční, což je vícegenerační místo pro setkávání a na ten jsme velice hrdí.
2: Hroznětín postoupil do celostátního kola soutěže. Vyhlášení výsledků bude 19. září v obci Písečná v Pardubickém kraji. Policistům se podařilo objasnit, kdo v roce 2007 pobodal muže v Hrádku nad Nisou. Asi 30-letý muž tehdy bezdůvodně bodl do hrudníku obsluhu čerpací stanice. Muž útok přežil, ale pachatele se policii nepovedlo najít. A to i přesto, že vyšetřovatelé zveřejnili jeho popis. Vypátral ho až po letech speciální tým, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje.
5: Skupina Tempus jako jediná z útvarů s celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
2: Pachatel ale trestu unikne. V době útoku byla promlčecí doba vraždy a pokusu o ní 15 let. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu.
0: Sport.
2: Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Titul na kilometru v kategorii kanuistů do 23 let získal v maďarském Segedu Adam Rudolf. Mistr světa z 500 vybojoval na této trati na mistrovství světa v Halifaxu před 3 týdny stříbro.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: První ranní zprávy máme za sebou. Zdá se, že zatím na Karlovarsku jezdíme bez nehod. To jsou samé dobré informace. A já se v nich budu snažit pokračovat také v hudbě, která nestárne. Zkrátka snažíme se dělat vše pro vaše příjemné nedělní ráno. 5 hodin a 5 minut v neděli 26. července. Vzpomínáte si, byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře, ale byl to jen jeden z mnoha. My jsme zjišťovali, jestli ten velký zájem o darování kostní dřeně přetrvává a trvá třeba až do letoška. Počkejte si, už za chvíli nabídnu podrobnější informace. Věru Špinarovou a Karla Gotta nebo Queeny a Adama Ďuricu ty také nabídnu ještě v této půl hodince. A bude toho víc, zaměříme se i na počasí, zkrátka bude tu kompletní servis hudební i informační, na který jste zvyklí a který máte rádi. A já jsem rád, že jste s námi. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Příjemné ráno.
0: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Jak se máš, kam se schoulíš, tak se ptá Karel Gott. My bychom se dnes mohli zeptat třeba Aniček. Ano, typujete správně, je nejvyšší čas poprvé dnes takhle z čerstva po ránu zalistovat kalendářem. A právě tam je jméno Anna, jméno hebrejského původu, které znamená milá a milosti plná. Mezi známé Anny můžeme určitě zařadit Annu Geislerovou nebo Šiškovou, tedy herečky, disidentku a ombudsmanku Annu Šabatovou, anebo taky bezpočet šlechtičen, královen a tak dále a tak dále. A listujeme dál, podíváme se na výročí, připomenu rok 1437, to se v Chebu konal říšský sněm, který svolal Zikmund Lucemburský. V roce 1855 vydala Božena Němcová Babičku, o dva roky později, tedy 1887, 12 let později Ludvík Lazar Zamenhof vydal ve Varšavě první učebnici Esperanta. No a v roce 1983, to už je větší skok, to zaběhla Jarmila Kratochvílová světový rekord na 800 metrů. Tak alespoň několik významných událostí se pojí s tímto dnem, které jsem vybral. Zpátky k Aničkám, Anám, Andulkám. Všechno nejlepší i od nás. A vy ostatní na ně nezapomeňte, no nebo pokud slavíte nějaké narozeniny, tak samozřejmě i na ty je potřeba nezapomenout. Přidám se písničkou třeba od skupiny Queen. No a už za chvíli se zaměříme na počasí, protože to bude dnes také důležité. Bude určitě teplo, ale jestli nám to vydrží, no to je otázka. Ať už bude počasí jakékoliv, snad to s námi zvládnete. Hezký den přeju.

0: počasí.
1: Podívejme se, co se bude dít dnes na obloze, pokud vyrážíte na výlet nebo zkrátka jen tak někam do města. Bude vás to zajímat, jak se obléct, nebo spíše dnes bych řekl neobléct. Dnes totiž bude většinou polojasno, později odpoledne, hlavně večer, pak bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat a až kolem půlnoci se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty budou šplhat poměrně vysoko, na krásných 27 až 30 stupňů, na horách až k 25, takže vy, kdo máte rádi teplo, dneska si užijete. Povane jenom slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky opět po ránu čekejte mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré až velmi dobré. Jen biozátěž nás dnes bude trochu trápit. Pokud jste citlivější, buďte dnes na sebe opatrní, protože bio je dnes na trojce.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěli pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registrů rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
3: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Expertní skupina ministerstva zdravotnictví vytváří dokument ohledně sítě gynekologicko-porodnických oddělení. Řešit bude budoucnost některých oddělení. Třeba porodnice v Chebu má nízký počet porodů, jejich zhruba 400 za rok. Podle odborníků by jich mělo být alespoň 600. Karlovarský kraj chce ale porodnici zachovat. Některá koupaliště v Karlovarském kraji mají zhoršenou kvalitu vody. Zákaz koupání platí ve velkém rybníku u Hroznětina a hygienici nedoporučují koupání ani na Rolavě v Karlových Varech nebo v Děpoltovicích na Karlovarsku. Naopak koupaliště na Sokolovsku mají velmi dobrou kvalitu vody. Třeba i na Chebsku má nové venkovní posilovací stroje. Obec pořídila 5 cvičících prvků za víc než 200 tisíc korun. Lidé je najdou u rybníka a v místní části Dvorek. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren, loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a ubytek turistů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajakrosu. Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: počasí.
1: 5 hodin 42 minuty se podíváme opět na oblohu. Ta aktuální říká, že nad Karlovarskem je polojasno, většinou teploty v úzkém rozmezí nějakých 10, 11 až 13, 10 například v Sokolově, 11 stupňů v tuto chvíli hlásí Cheb, stejně jako Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. V Krásném údolí 13, o něco méně 6, konkrétně v Šindelové, ale tradičně teplo v tomto období je nahoře ve vyšších polohách, třeba Klínovec, skoro 16 stupňů. Ale v nížinách se bude oteplovat poměrně rychle a poměrně výrazně. Přes den čekejte většinou polojasno, později odpoledne a hlavně večer bude pak oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat a někdy kolem půlnoci se už můžou ojediněle začít vyskytovat i přehánky. Teploty ještě dnes vysoké 27 až 30 stupňů, na horách do 25, o to větší se šup to asi bude zítra. Budeme si upřesňovat. Povane dnes slabý, během dne potom mírný jihozápadní až západní vítr. Přes den budou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky, teď po ránu je čekejte ještě mírně nepříznivé a pozor na biozátěž, ta je dnes vysoká na 3. stupni. Rekordy pro dnešní den teplotní ještě přidám, v roce 2011 naměřili v Šindelové pouhé 3 desetiny stupně nad nulou, za to v Chebu v roce 2019 bylo 34,6 desetin stupně Celsia.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu.

0: a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Začíná.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Tak co? Už?
2: Už.
1: A kolik?
2: Čtyři.
1: Čtyři, no já se zblázním. A jaký jsou?
2: Tři mourovatý a jedno černý.
1: Je, a co budeme dělat?
2: Já nevím. Všichni známí už od nás koťata mají.
1: No přece nebudeme mít doma pět koček.
2: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma pět koček.
1: No to už jsem říkala taky.
2: No já to taky říkám.
1: Ale já to řekla první.
2: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
1: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
2: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les, no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezký.
1: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
2: No, zel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
1: Ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
2: No jo, no, no. Slyším, nemusíš tyčet. A kdo je podle tebe normální chlap?
1: No, třeba náš soused.
2: To... Jak to víš?
1: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
2: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
1: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
2: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
1: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít pět, protože ty je nedokážeš utopit.
2: To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
1: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že seš chlap?
2: Ne, dráždí mě pořád s tím chlapem.
1: Jo, tak, tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu, to chápu.
2: Tak já podle tebe nejsem chlap.
1: Tak utop koťata.
2: Utop si je sama.
1: Já nejsem chlap.
2: Už tím zase začínáš.
1: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
2: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
1: No ale, hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
2: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
1: Aby ses nedivil, víš, o mně ještě pořád zájem teda. O mně jo. Za mnou se ještě otáčejí i normální chlapy.
2: No teda, Marie, no to je úroveň,
1: no.
2: Já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
1: Já jsem řekla normální chlapy.
2: Jo.
1: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
2: No.
1: Už nemají za čím.
2: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
1: Hej, já už toho mám dost.
2: To.
1: Ty dokážeš jenom křičet.
2: Kdo křičí, ty křičí.
1: A bude bych nekřičela, když mám doma babu.
2: A co já? Já snad doma babu nemám.
1: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
2: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
1: Je, ty že jsi zdravej, jo. Ty hypochondře. Pořád jenom fňukáš.
2: Je, a můžeš mě říct, když jsi mě viděla naposledy fňukat?
1: To nevím.
2: No.
1: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
2: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, že to... takhle vyvádíš.
1: Ale...
2: Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne. Že jo?
1: No jo.
2: Marie... Že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
1: Neřvi na mě.
2: Ty na mě křičíš.
1: Je, tak já mám parohy.
2: No to je hrozný.
1: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči.
2: No.
1: Nějaký parohy, no.
2: No.
1: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
2: Marie. Řekni mi, takže ty nemáš...
1: Mám.
2: Co?
1: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
2: Je.
1: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo.
2: Narozeniny, jo. No, jo, pane, jo, ale já jsem...
1: Ale pěkný narozeniny, v loni nic, letos nic.
2: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic, neříkej, že letos nic. Neříkej.
1: Ne, ne, ne, Miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu, no, jo?
2: Jo,
1: co?
2: Jo, ale...
1: Máš, jo?
2: Nesmíš se na mě zlobit.
1: Ale co bych se na tebe zlobila?
2: Slipni, no, že se na mě nebude zlobit.
1: Jak bych se mohla, Milunka, zlobit?
2: Ne.
1: Tak ty si na mě nezapomněl. Hmm. No to víš, že se nebudu zlobit.
2: Já
1: ti dám pušu.
2: Já. Tak já ti dám, dám ti k narozeninám ty koťata.
1: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi z Kocourovi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Skalná u Chebu dokončila opravu farní ulice. Z jarní výsadby stromů zbyla v domažlických městských lesích kvůli suchu jen polovina. Vyšetřování úniku Kejdy do řeky Dyje dál pokračuje. Policie čeká na znalecký posudek. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Přelenka Poláková. Ve Skalné u Chebu skončila oprava farní ulice. Původní nevyhovující povrch nahradily žulové kostky. Součástí prací byla i výsadba a úprava zeleně. Radnice na projekt získala dotaci z programu obnovy venkova Karlovarského kraje. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
4: Ulice z jedné strany navazuje na podhradí a z druhé strany na ulici Sadová, kde byl položen nový asfalt a z žulové kostky vytvořen odtokový kanál pro dešťové vody tak, aby na sebe celá lokalita vizuálně navazovala a utvořila komplexní celek.
2: Domažlicko je nejsušší oblast v Plzeňském kraji, vyplývá to z analýzy vědců projektu Intersucho. Jak se nedostatek srážek projevuje na krajině v okolí Domažlic, popisuje jednatel domažlických městských lesů Josef Forst.
5: Projevuje se to jak na stromech, například břízy už žloutnou a ztrácí listí, což se v jiných částech republiky zatím tolik neprojevuje. Velice výrazně se to podepsalo na našich jarních výsadbách, kde jsme už teď přišli minimálně o 50%.
2: Policisté dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku Kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se k dokumentu vyjádřily a neměly žádné připomínky. Úředníci teď odešlou zápis policii. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény.
3: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s ní dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Lokti je ještě dnes do 19 hodin z důvodu pořádání sportovní akce MotoGP uzavřená vozovka v Lokeckých serpentinách v ulici Československé armády.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 4,5 minuty 26. července máme neděli, která je 207. dnem letošního roku. Svátek má Anna. Na to už jsme se podívali do kalendáře, samozřejmě ještě nahlédneme, ale teď se podíváme na další zajímavosti. Pokud máte pocit, že byste si při neděli mohli trochu zalenošit, tak hned na to budu mít odpověď, respektive naše děti. Proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi? Na to jsme se zeptali. Schválně, co se dozvíme, já osobně bych například protestoval. Přibližně 100 obyvatel karlovarské ubytovny Drahomíra se bude muset do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a přestaví na městské byty. Dobrovolnice ze spolku Kultivary proto pořádají pravidelná herní odpoledne, při kterých poznávají místní obyvatele a zjišťují, jakou pomoc budou potřebovat. I o tom uslyšíte už za několik minut. Uslyšíte i Ivetu Bartošovou, Václava Neckáře a budou tu další zajímavosti. Ať se vám s námi příjemně vstává i do té krásné neděle.
7: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi?
1: Protože jsou líní.
2: Protože chtějí dělat něco lepšího, třeba cvičit a tohle.
3: Aby odpočívali.
4: Chtějí vydělávat peníze.
5: A mají hodně práce.
6: Protože se dívají celý den na televizi a nepomáhají uklízet.
7: Protože jim jde líp opravovat auta.
8: Protože by něco zkazili.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, správný čas podívat se na počasí, ale tentokrát, jak jste zvyklí, už s meteorologem Tomášem Vejvodou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Přeju hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. No, když jsem se díval na předpověď, kterou jste nám před chvílí posílal, tak bych řekl, že dnes to bude s trochou víc mraků a větru. Nepletu se, ale vezmeme to po pořadě. Jaké je počasí v tuto chvíli na Karlovarsku?
2: Tak v tuto chvíli je většinou polojasno až skoro jasno a teploty se pohybují v poměrně širokém intervalu, nejčastěji to je od 13 do 10 stupňů Celsia, v údolích může být jen kolem 8 stupňů, naopak na hřebenech hor, například na Klínovci, je 16 stupňů a lokálně může být i více.
1: Na Klínovci se stále drží po ránu vyšší teplota, už se tam skoro můžeme chodit po ránu zahřívat, no pojďme dál, tak co tedy ten dnešní den nabídne?
2: Tak po většinu dne očekáváme většinou polojasnou oblohu, ale později odpoledne a hlavně večer pak bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat, což souvisí s přibližující se zvlněnou frontou, která se bude k nám pohybovat od západu a s malou pravděpodobností se pak hlavně později večer mohou objevit i slabé přeháňky. A ty teploty se vyšplhají, ale i přes tu oblačnost opět poměrně vysoko. Nejčastěji vystoupí na hodnoty od 27 do 30 stupňů Celsia a na horách to bude většinou rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a k tomu pované během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Říkáte, že srážky během dnešního dne jsou málo pravděpodobné, možná třeba až někdy v noci, čili na zalévání zahrádek to asi stačit nebude?
2: Ano, je to tak. Dneska spíš ty srážky ani moc příliš neočekáváme, ale mám dobrou zprávu, že během zítřejšího dne nebo už během noci by ty srážky měly být četnější a už té druhé polovině noci a kránu by se měly objevit na řadě míst, takže je možné, že se usměje štěstí během zítřejšího dne.
1: Hlavně na zahrádkáře, no každá kapka bude samozřejmě dobrá. Budeme to hlídat i spolu s vámi. V tuto chvíli děkuji Tomáši Vejvodovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni za aktuální informace. Hezký den přeju.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Fry, vedle tebe usínám já, doufám, že vedle nás, respektive spolu s námi neusínáte, my jedeme dál v ranním proudu zajímavostí a informací. Spolek Kultivary pořádá u ubytovny Drahomíra v Karlových Varech pravidelná herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Společné hry a tvoření pomáhají dobrovolnicím navázat kontakt s obyvateli a získat jejich důvěru. Přibližně 100 obyvatel ubytovny se totiž bude muset do konce roku vystěhovat, protože město začne budovu přestavovat na městské byty. Dobrovolníci proto taky zjišťují, jakou pomoc budou místní potřebovat.
1: Ještě tady, kdyby se vyhrál dvakrát.
2: Herní odpoledne pořádá spolek Kultivary. Dobrovolnice pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat ty ptáčky?
1: Tak jo.
3: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohohle roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí. My sem teď chodíme věnovat se dětem. Snažíme se aspoň dvakrát do měsíce tady být a vlastně s těma dětma strávit nějaký kvalitní čas.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct, co prostě potřebujou.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a nikomu ne.
2: A vy už víte, kde budete bydlet?
6: Právě, že ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý. Takže ještě nevím, no. Zkoušeli jsme dávat žádost na jednu ubytovnu, takže čekáme.
2: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
6: Jo, jo. Chci. Kvůli škole, no. Protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Podle Kateřiny Rígrové většina obyvatel ubytovny zatím neví, kde bude po vystěhování bydlet.
5: Město nemá kapacity na to ty lidi ubytovat někde jinde a vlastně teď neexistuje žádný plán, kam ty lidi budou. Je to vlastně 100 lidí, který nebude mít kde bydlet.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
7: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali, odešli prostě jinam, našli si své místo. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli. Takže podobně budeme postupovat i tady v tom případě té ubytovny Drahomíra.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Radnice chce nabídnout především mladým rodinám a lidem z potřebných profesí. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarská krajská nemocnice otevírá novou ortopedickou ambulanci, tentokrát v nemocnici v Chebu v pavilonu B ve třetím patře. K dispozici bude pacientům každé pondělí od 7:30 do 15 hodin, poprvé 3. srpna. Hroznětín na Karlovarsku převzala zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje a postoupil do celostátního kola. Ocenění za společenský život získali Lubina Chebsku za práci s mládeží město Žlutice, za péči o zeleň Josefov na Sokolovsku a ocenění za spolupráci obce a zemědělského subjektu putuje do křižovatky na Chebsku. Ve Skalné u Chebu skončila oprava farní ulice. Původní nevyhovující povrch nahradili žulové kostky. Součástí prací byla i výsadba a úprava zeleně. Radnice na projekt získala dotaci z programu obnovy venkova Karlovarského kraje. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Fleretista Aleksandr Šupenič je světovým šampionem. Je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal medaily. A dnes bude polojasno, teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, které vycházejí z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí taky takzvaná díla zamrzlá v čase. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Karlovarské muzeum připravilo výstavu nazvanou Historické plovárny a oděvní design. Představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků a historické fotografie koupališť v regionu. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina dea, Lucis Umbra. A jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, můžete vidět v expozici knihovny Latinské školy v budově Ráchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem. To jsou tedy naše tipy. Kam vyrazíte, to už je samozřejmě na vás, ale nenechte si neděli ujít. Hezký den.

0: počasí.
1: A ve 6:45 už opět míří naše zraky k obloze. Co nás čeká? Zdá se, že bude trochu víc větru a možná i trochu víc mraků, než jsme byli zvyklí. Po většinu dne ale očekáváme polojasno, později odpoledne a hlavně večer bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat a s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i slabé přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách do 25 a vítr bude zpočátku slabý, během dne ale postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní. Srážky, pokud vůbec nějaké budou, budou opravdu zanedbatelné do 1 mm, ale snad, jak jsme se dozvěděli od meteorologa Tomáše Vejvody, měly by se to trochu zlepšit během noci a zítra nějaká ta voda snad spadne. Rozptylové podmínky po ránu ještě mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré až velmi dobré, jenom ta biozátěž, ta je dnes na trojce. Tak na sebe buďte opatrní.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 26. července. Svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
6: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
5: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
6: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
5: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
6: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
5: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
7: Alexandr Šupenič, bronzový!
5: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první dva americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V karlovarské krajské nemocnici by mohla být další centra. Hygienici hlásí dobrou kvalitu vody v koupalištích na Sokolovsku. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. Karlovarská krajská nemocnice bude usilovat o vznik dalších center. Poslední vzniklo na začátku letošního roku a jedná se o komplexní onkologické centrum. Další by měla přibývat v následujících letech, říká generální ředitel nemocnice Jiří Štefan.
3: Když hovoříme o takzvaných centrech vysoce specializované péče, těch my máme v tuhle chvíli 6 provozujeme a další 2, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Některá koupaliště v Karlovarském kraji mají zhoršenou kvalitu vody. Zákaz koupání platí ve velkém rybníku u Hroznětina a hygienici nedoporučují koupání ani na Rolavě v Karlových Varech. Naopak koupaliště na Sokolovsku mají velmi dobrou kvalitu vody, říká Andrea Dašková z krajské hygienické stanice.
4: Tradičně máme dobrou kvalitu vody a voda je vhodná ke koupání, například vodní nádrž Tatrovice u Chodova. U Chodova také bílá voda nebo u města Habartov Boden.
1: Zhoršená kvalita vody ke koupání je taky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
5: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Na jeho západě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně 2 hasiči. Jeden hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči pomáhají u francouzského města Bordeaux. Sport. Finále dvouhry na ženském tenisovém turnaji okruhu WTA v Praze bude bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Snigurové 0-2 na sety. Barbora Krejčíková poté prohrála s Rakušankou Tagirovou 6-7 v klíčové třetí sadě. Český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson ale může vyhrát ještě soutěž deblistek. O titul si česká dvojice zahraje proti Britkám Dartové a Lamsdenové.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne mírný jihozápadní a západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V obci Okrouhlá a Jesenice u Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní komunikace.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, 7 hodin 5 minut neděle 26. července. Je to také 207. den letošního roku, už se nám to krátí. Ale do konce roku, no to ještě zbývá času a do konce dnešního rána také. Ještě toho spoustu stihneme. V této hodině se podíváme do kukuřice, konkrétně na bludiště vysekaná v kukuřičných lánech. Ta jsou oblíbenou letní turistickou atrakcí, hlavně pro rodiny s dětmi, tak se najednou vypravíme do Chebu a také v Chebu navštívíme atletický stadion, protože chebský atletický klub před víc než 50 lety založil jeden zajímavý muž. Ve svých 63 letech ještě stále úspěšně závodil na mistrovství světa veteránů. Příběh chebské atletické legendy Petra Učíka vám přiblížíme v dalším díle seriálu Naši seniori. A vy dobře víte, že v této hodině budeme i soutěžit. Kromě upoutávky na náš cyklus o Sudetech nabídnu i audioknihu Sudety, ztracený ráj, to bude cena, která dnes na vás čeká a já doufám, že najde své adresáty. Divoký Bill odstartuje tuto hodinu, zkrátka ať se vám s námi dobře vstává, dobře probouzí do zatím stále ještě docela slunné neděle.
2: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Hvězdičky blízkavé jsou dnes, alespoň podle kalendáře Anny, Aničky. Ty mají dnes svátek, jméno hebrejského původu, které znamená milá nebo milostiplná. No a mezi známé Anny určitě můžeme zařadit Annu Geislerovou a Šiškovou, herečky, nebo disidentku a ombudsmanku Šabatovou a taky bezpočet šlechtičen královen. Zkrátka Anna je a bylo oblíbené jméno. Zalistujme dál v kalendáři a kalendáriu, podívejme se do roku 1856, kdy se narodil George Bernard Shaw, dramatik, nebo v roce 1875 psycholog a terapeut Carl Gustav Jung v rok 1943 nám v dnešní den přivedl na svět hudebníka Rolling Stones Micka Jaggera. V roce 1945 se narodila herečka Helen Mirrenová, v roce 64 další herečka Sandra Bullocková a nebo v roce 72 herec Saša Rašilov mladší. No a v roce 1973 ještě třeba narozen podnikatel, filantrop, matematik a miliardář mimo jiné Karel Janeček. Kdo odešel v dnešní den, v roce 1952 zemřela manželka argentinského prezidenta Eva Peronová. V roce 2023 zpěvačka Sinéad O'Connor a před rokem v roce 2025 také herec, dabér a komik Jiří Krampol. Tak to jsou všechno události spojené s dneškem, ale my pokračujeme dál. Spíš.

0: počasí.
1: Připomínat pranostiku svatá Anna Chladna z rána snad ani nemusím, ta je všeobecně známá, ale našel jsem ještě jednu, svatá Anna Žito a Pšenku Žala. Tak podívejte se z okna, jestli máte výhled někam na pole, jestli už Žito a Pšenka jsou sežaté, nebo jestli ještě žně pokračují. V každém případě já se dívám z okna ne na pole, ale na oblohu, vidím nad celým Karlovarskem, tak daleko opravdu dohlednu, vidím polojasnou většinou a teploty už se vydávají směrem nahoru, obvykle kolem 12 stupňů v tuto chvíli, jenom na Šindelové nějakých 8, tam je přeci jen ještě o něco chladněji. Přes den se to bude zlepšovat v celém kraji, čekáme právě většinou polojasnou oblohu, až později odpoledne a hlavně večer bude oblačnosti od severozápadu velmi pozvolna přibývat a s malou pravděpodobností se můžou objevit i slabé přeháňky, spíš až zítra. Teploty 27 až 30 stupňů, prosvítí se i přes ty mraky, na horách bude až 25 a vítr ten bude zpočátku slabý, během dne ale postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno ještě trochu nepříznivé, během dne ale už budou dobré až velmi dobré a biozátěž ta dnes bude na trojce, tedy vysoká.
0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: vím.
1: Chtěli byste vyrazit do přírody, ale ne zas tak moc a ta hlavně trochu netradičně. Mám jeden tip, nedaleko Chebusy můžete projít kukuřičné bludiště. Celá trasa měří skoro 2 kilometry. Kromě labirintu cestiček je pro malé i velké návštěvníky připravená vědomostní hra. Zaměřená je právě na zajímavosti Chebska. A zájem o tohle kukuřičné bludiště je už teď velký.
2: Jestli se dostaneme ven pak.
3: Zatím se nikomu nestalo, že by se ztratil.
2: Takže dva dospělí, jedno dítě. V bludišti máme hru pro děti a hru pro dospělé.
4: Irena, Petr, Irenka z Plzeňska. Poprvé v bludišti kukuřičném.
5: Já už jsem byla kdysi dávno, jsem zvědavá, jaký to bude.
6: Budem říkat, kde máme jít?
5: Kudy?
4: Nějaké první stanoviště bychom mohli najít.
5: Aha, máme.
4: Co to je?
7: Hrad Seberg.
4: Tady máš číslo 4 a je jaká barva?
7: Modrá.
4: Modrá. A je tady někde modré písmenko?
7: D.
4: Ano.
5: Máš napsat kam?
7: Do 4. polička D.
5: Tak máme první úlovek.
8: Dobrý den.
4: Nataša, Petra, Míša, všechny jste tady odsud z Chebska. Už jste tady někdy byli?
7: My jsme tady byli v loni.
4: Byli jste tady v loni, Michalko. A líbilo se ti tady?
7: Já.
4: Ty jsi byla s maminkou?
9: S tatínkem.
4: S tatínkem, takže vy jste tady poprvé.
9: Já jsem tady poprvé.
4: A jinak všechny jste tady poprvé. Těšíte se?
10: Těšíme se, uvidíme, co z toho vznikne a jestli to zvládneme.
4: Tak je to tak na hodinu, hodinu a půl, plus luštění tajenky, tak uvidíme, na jaké slovo potom přijdete.
10: Budeme
4: tak
10: sami zvědaví.
4: Dominik Smitek je tady na pokladně před kukuřičným bludištěm. Jak je vysoká ta kukuřice?
11: Tak kukuřice dosahuje momentálně od 150 až do 200 cm.
4: Dominiku, aby si návštěvníci bludiště zpříjemnili to bloudění, hledají cedulky barevně označené, jsou tam i barevně označená písmena, ta doplňují do tajenky, pak jim něco vyjde a sem přijdou právě s tou vyplněnou tajenkou nebo s těmi správnými slovy.
11: V bludišti máme cedulky, kde návštěvníci sbírají písmenka, ze kterých pak vzniknou slova u té dětské tajenky, což jsou indicie k tomu, aby přišlo na 5. slovo. U dospělé tak vznikne jedno slovo a z těch písmenek následně tvoří sami 6 slov do řádku.
4: Irena s Irenkou a s Petrem tak se vrátili, všechno v pořádku.
12: Dost nám pomohli ostatní, kteří tam chodili a říkali, je, tady je písmenko, tak jsme si tam šli podívat taky.
13: Co jste vyluštili?
14: No, vyluštili jsme lecos.
13: Nejdřív tu dětskou teda.
15: Tak správně.
16: Hurá.
5: Teda, super. Tak jsme dobrý. To máme radost.
13: Razítko. A dostaneš ještě pexesa jedno?
7: Děkuji.
13: Nemáš zač, tady dostanete ještě kukuřajdu. Tam můžete sbírat razítka z různých bludišť a mám na to odměny a to si může nechat na památku tohle.
14: Teď dospělý, to jsem
13: dospělý, tak co vám
14: zvědavý, no.
13: Máte to správně.
4: Povedlo se, takže bludiště stálo za návštěvu.
5: Rozhodně doporučujeme.
4: Kukuřičné bludiště je otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. Z Chebska Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
17: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi. Já teď nemám.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Expertní skupina Ministerstva zdravotnictví vytváří dokument ohledně sítě gynekologicko-porodnických oddělení. Řešit bude budoucnost některých oddělení. Třeba porodnice v Chebu má nízký počet porodů. Je jich zhruba 400 za rok. Podle odborníků by jich mělo být alespoň 600. Karlovarský kraj chce ale porodnici zachovat. Některá koupaliště v Karlovarském kraji mají zhoršenou kvalitu vody. Zákaz koupání platí ve velkém rybníku u Hroznětina a hygienici nedoporučují koupání ani na Rolavě v Karlových Varech nebo v Děpoltovicích na Karlovarsku. Naopak koupaliště na Sokolovsku mají velmi dobrou kvalitu vody. Třeba na Chebsku má nové venkovní posilovací stroje. Obec pořídila 5 cvičících prvků za víc než 200 000 korun. Lidé je najdou u rybníka a v místní části dvorek. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren, loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně 2 hasiči. Jeden hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Požáry ve Španělsku ze začátku července nepřežilo dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti Nováčka z Brojovky Brno 1-3. Neuspěli taky Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Dnes vám představím muže, který zasvětil celý svůj život atletice. 83letý Petr Učík z Chebu je bývalý atletický reprezentant, několikanásobný mistr republiky, úspěšný trenér a oblíbený startér.
1: Když se řekne chebská atletika, většině lidí se vybaví právě Petr Učík. Přitom nechybělo mnoho a celý život by místo po oválu běhal po fotbalovém hřišti.
2: Já jsem miloval fotbal, já jsem hrával i dorostenskou ligu, to mi bylo 16 a oni, to byla Rudá hvězda Cheb tenkrát, měli krajský přebor a o přestávce, že udělají běh na 3 kilometry. A můj otec hrával první ligu, fotbal, a říkal, ty vyhráváš v těch dorostech ty krosy, když běháte po vině, přihlaš se, poběž s nima. A já povídám, tačko, to nemyslíš vážně, když to jsou kluci vojáci 4-5 let starší než já nemám zkušenosti žádný v běhu, jo. Ale nechal jsem se přesvědčit, tak o přestávce fotbalu se běžel běh na 3 kilometry. A já jsem furt běžel za tím jedným, jo. Mně se to nezdálo nějak rychlý, ale držel jsem se s ním a posledních 150 metrů jsem zrychlil, utekl se mu. Takže jsem vyhrál a mi nadával, že jsem ho nestřídal. Já říkal, nezlob se, já jsem nevěděl, jak mám běžet.
1: Brzy přišly první republikové úspěchy. Angažmá v Karlových Varech i vojna v Dukle po boku olympijského medailisty Josefa Odložila.
2: Já když jsem byl v Dukle, tak oni chtěli, abych Odložil, říkal, zůstaň tady, budeme dobrá parta. Já jsem říkal, ne, já jsem slíbil do Varu, že se vrátím. A nelituju to, byl jsem si dobře, jo, oni mě měli rádi.
1: Jeho nejoblíbenější disciplínou byly krosové běhy. Tvrdí, že za jeho úspěchy mohly hlavně chebské kopce.
2: A já jsem dával i Odložilovi na frak v krosu. A on mi povídal, jak je to možné, že ty mě v tom krosu tak porazíš. Já jsem říkal, Pepo, udělej si jednou čas, přijeď do Chebu a já ti ukážu, kde já trénuju. Přijel do Chebu a přijel s Věrou Čáslavskou, ale to ještě nebyli svoji. Tak jsem ho vzal na Zelenou horu, to je náš nejvyšší vrchol tady, jo, v Chebu. Já jsem říkal, tak Pepo, tady já trénuju do těch kopců. A on říkal, tak to já se s tebou už nebavím. Jo.
1: Po skončení vrcholové kariéry založil v roce 1974 atletický oddíl v Chebu. Za více než půl století vychoval desítky úspěšných závodníků. Sám ale se závoděním neskončil. Naopak, po 50 začal objíždět veteránská mistrovství světa. Díky atletice se podíval do Japonska, Kanady, Austrálie nebo do Ameriky.
2: Když jsme běželi ten cross, tak bylo 42 stupňů. Já jsem si říkal třikrát, že se na to vybodnu, ale nakonec jsem říkal takovou dálku, tak to musím obětovat a povedlo se to.
1: Přestože má za sebou několik operací obou kolen, atletice je věrný dodnes. Ještě v loni vypomáhal jako startér závodu a pravidelně chodí také mezi chebské atlety.
2: Moje žena vždycky říká, ty taky bez toho být nemůžeš. A tak a říkám, a nemůžu, máš pravdu.
1: Říká držitel titulu senior roku a atletická legenda Petr Učík. Z Chebu Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: počasí.
1: A jak bude nad Karlovarskem a v Karlovarském kraji, na to se podíváme právě teď. Zatím ještě docela příjemné léto, většinou během dneška polojasno, později odpoledne a pak až hlavně večer bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i slabé přehánky, ale spíše čekejme až zítra. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách do 25 a vítr zpočátku slabý, během dne pak postupně mírný jihozápad. Západní až západní, rozptylové podmínky, dobré až velmi dobré a bio, to je zlé, to je na trojce, buďte na sebe opatrní.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Je tu pravidelný čas pro pravidelnou ranní soutěž. Dnes určitě se zavděčíme filmovým nadšencům. Je to právě rok, kdy nás opustil herec, dabér a komik Jiří Krampol, tak se právě na ní zaměříme. O co budeme hrát? No, Český rozhlas Karlovy Vary každý čtvrtek po 8. hodině vysílá seriál Sudetské stopy. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v neděli po 11., tedy i dnes. A všechny díly zmíněného seriálu najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kromě upoutávky na tento seriál já tradičně nabízím audioknihu, tentokrát Sudety, ztracený ráj. Máte šanci tuhle zajímavost mít ve své fonotéce, protože se jedná o audioknihu. O Jiřím Krampolovi určitě nemusím dlouho vyprávět, připomínat desítky jeho rolí a jeho podob asi není potřeba. Známe ho jako předkladatele chytrého humoru s Miroslavem Šimkem, ale i takových těch košilat anekdot hospodského typu. A v uších máme určitě jeho hlas, který měl i cizí tváře. V dabingu si ho totiž určitě spojíte s Jeanem Paulem Belmondem. A mě zajímá, po kom v dabing tohoto francouzského herce zdědil. Kdo Jeana Paula Belmonda daboval před Jiřím Krampolem? To je moje zapeklitá otázka pro dnešek, ale vidím, že telefonní linky blikají, zdá se, že jsem vás nezdostal tady touhle otázkou, tak já schválně zvedám první sluchátko a ptám se, kdo pak je tam.
2: Dobrý den, Tomáš, Karlovy Vary.
1: Pane Tomáši, dobrý den. Tak věděl byste takhle z fleku, jak se říká, kdo před Jiřím Krampolem daboval Jeana Paula Belmonda?
2: Takhle z fleku to neřeknu.
1: Dobře, mám pro vás nápovědu připravenou. Schválně vzpomínejte, jakou tvář a jaký hlas byste přiřadil. Tak mohl to být Jan Kaniza, mohl to být Miroslav Moravec, nebo Jiří Bartoška, a nebo Jan Tříska. Všechno takové charakteristické hlasy. Jan Kaniza, Miroslav Moravec, Jiří Bartoška nebo Jan Tříska?
2: Váhám mezi dvouma.
1: No, to vám nepomůžu.
2: Tak dám Třísku.
1: Že by Jan Tříska? Pane Tomáši, dováhal jste naprosto do správného výsledku. Opravdu Jan Tříska propůjčoval hlas Jeanu Paulu Belmondovi a Jiří Krampol začal propůjčovat ten svůj až po emigraci Jana Třísky do Ameriky. A dokonce možná si také vybavíte, že po smrti Františka Filipovského Jiří Krampol několikrát daboval i Louise de Finéze. No, takové zajímavosti se pojistímhle jménem.
2: To nebylo tak dobrý.
1: Musím říct, že asi bych na to měl stejný názor. No. U Louise de Finéze prostě máme Františka Filipovského zafixovaného, ale u toho Jeana Paula Belmonda spojil byste si ho ještě dneska s Janem Třískou, nebo vám tam víc sedí právě Jiří Krampol?
2: Už jsem zvyklý na Krampola.
1: Že jo, že tam je to asi naopak. No. Zase tenhle hlas tam máme s tím obličejem už spojený. No, pane Tomáši, asi jsme koukali na stejné filmy. Vydržte mi na telefonu, cena je v každém případě
2: čekám,
1: vaše.
2: Čekám.
1: Sudety, ztracený ráj. Čekejte, děkuji moc krát. No a ostatní vy už čekat nemusíte, protože je jasné, že výhra je dnes přidělená. Já vám děkuji za to, že jste to zkoušeli a držím jako vždy pěsti zase na příště.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj bude na školách pokračovat v preventivním programu Staráme se o zoubky. V Třebeně na Chebsku vznikla nová místa pro venkovní cvičení. Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů. Počítá s tím novela ministra Šťastného. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj bude pokračovat s preventivním projektem Staráme se o zoubky. V uplynulém školním roce se do něj zapojilo více než 1500 dětí z 21 základních škol. Týmy stomatologů a hygienistek navštěvují třídy opakovaně a učí děti péči o chrup ve škole. Nové pomůcky jim darovala oblastní stomatologická komora. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
5: Projekt Staráme se o zoubky je plánován až do školního roku 2028 a 2029. A zájem škol potvrzuje, že má své pevné místo. Kapacita pro školní rok 2026 a 2027 je už zcela naplněna a nově se do projektu zapojí na 25 základních škol z celého Karlovarského kraje.
3: Třebeň na Chebsku má nové venkovní posilovací stroje. Obec pořídila 5 cvičících prvků za víc než 200 tisíc korun. Lidé je najdou u rybníka a v místní části dvorek, říká nezávislý starosta obce Karel Mikuláš.
6: Návštěvníci mohou využívat například stepr, tlaky a přítahy v sedě, předkopávání, tlačování nohami a bicepsovým trenažérem nebo cvičební multistanici. Celá investice byla financována z vlastních prostředků obce. Cílem projektu je podpořit aktivní životní styl obyvatel a nabídnout jim další možnost sportovního vyžití přímo v místě jejich bydliště.
3: Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Nově by výbor řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
7: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
8: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
7: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
7: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Sport. Česká výprava na mistrovství světa ve vodním slalomu ovládla pořadí národů. Reprezentanti získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Poslední titul přidal v olympijské disciplíně kajak cross 37-letý Vít Přindiš. V závěrečných metrech těsně předjel Švýcara Markse. Stal se světovým šampionem a zároveň se přiblížil účastnickému místu na příštích olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky.
4: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 3. třídy 214-13 v Chebu městské části Lipová jsou z důvodu úpravy křižovatky zúžené jízdní pruhy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Osm hodin pět minut. Stále vám přejeme krásné ráno z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za okny zatím svítí sluníčko, teploty už vyrazily směrem nahoru. Jak to bude pokračovat, to si upřesníme v této hodině s meteorology, jak je naším zvykem. A do té doby dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Stává všude opravdu přesně ve 12, rozklíčuje nám to Martin Písařík. Přes 80 regionálních řemeslníků nabízelo své výrobky na Anenské pouti v Božím daru, tradiční krušnohorskou slavnost si včera nenechali ujít stovky lidí, my vás tam vememe v naší reportáži. Pojďme na to, ať je vám s námi příjemně.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V pravidelný čas 8 hodin 15 minut míříme po telefonu už do Plzně, do Českého hydrometeorologického ústavu, kde je připravený meteorolog Martin Adamovský, aby nám mohl zprostředkovat novinky o počasí. Dobré ráno, přeju.
2: Hezké ráno.
1: Vememe to postupně, zaměříme se nejprve na neděli. Ta se zdá být ještě letním dnem.
2: Ano, dokonce může být někdy i tropický. Ten den ty teploty by mohly vystoupat někde až na těch tropických 30 stupňů. Jinak ráno jsme měli relativně chladné, většinou v těch nižších polohách jsme měli lehce pod 10 stupňů v těch minimech, teď už máme kolem 15. Ty teploty samozřejmě porostou. Bude to také docela slunečný den, hlavně v té první polovině té oblačnosti bude velmi málo, pak bude trošičku přibývat hlavně k večeru večer. Ale jinak to můžeme říct, že ten dnešní den bude víceméně slunečný. Bude teda také velmi teplo, 27 až 30, takže výjimečně i ta tropická třicítka. Trošku nám bude foukat i víc vítr, takže s tím počítejte hlavně odpoledne. Na horách teploty budou mezi 22 a 25 stupni, srážky přes den neočekáváme žádné, až potom během noci na zítřek.
1: Co se týče větru, viděl jsem tam i nějaké nárazy, ale asi to nebude nic dramatického.
2: Určitě ne, určitě ne.
1: Noc a zítřek, pojďme na tu vyhlídku do nového týdne.
2: Tak přejde nás studená fronta během noci a hlavně zítra přes den se projeví tedy hlavně zvětšenou oblačností. Během noci se projeví víceméně jenom tou zvětšenou oblačností, která bude přibývat po většinu noci, hlavně po tom kránu. Právě k ránu už se můžou vyskytnout někde i nějaké přehánky, ale nečekejte, že jich bude moc, budou spíš slabší na menší části území. No a zítra přes den to bude takové proměnlivější, hlavně ta první polovina dne bude s velkou oblačností, takže bude převážně zataženo, pak během odpoledne to bude už takové proměnlivější, k večeru už se nám to postupně začne vyjasňovat a vyjasní se nám. No a ty srážky, bude to o přehánkách, takže lokální srážky samozřejmě, hlavně ráno a dopoledne by jich mohlo být nejvíc, pak už během odpoledne k večeru budou postupně ustávat, zasáhnou samozřejmě jenom část území, na některých místech bohužel nezaprší ani zítra a budou to spíš slabší srážky, takže čekejte ty úhrny v řádech spíš jednotek milimetrů, takže nic zásadního, ale bude samozřejmě, projeví se nám to ochlazení, takže zítřejší teploty tak o 6-7 stupňů nižší, takže 20 až 23, na horách do 20, takže aspoň si odpočineme od těch vyšších teplot.
1: Ale zdá se, že zahrádkáři si neodpočinou zatím od zalévání, no budeme vývoj počasí dál sledovat. V tuto chvíli díky za informace, Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den.
2: Také hezký den.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
3: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: Stovky návštěvníků včera přijeli na Anenskou pouť do Božího daru. Tradiční krušnohorská slavnost bez hlučných atrakcí opět nabídla řemeslný trh, lokální speciality i doprovodný program. Desítky stánků regionálních řemeslníků opět zaplnili centrum města a pozornost návštěvníků přitahoval i hudební doprovod.
1: Na den naší svaté
2: na pouti nesmí chybět flašenet a teď Eva Haufová, flašenetářka, a Štěpánka Weberová zpívala s ní.
3: Je tady Anenská pouť, takže my zpíváme o svatý Aně.
2: Jaroslava Balíková tady u jednoho ze stánků prodává takové zajímavé výrobky, které souvisí přímo s Krušnými horami.
4: Ano, jsou to výrobky z Pryskyřice a používáme pravé naše krušnohorské květiny, které nám tu rostou. Nejenom květiny, ale i šišky a houby.
2: Oni jsou vlastně do těch předmětů různě
4: zalité a máme náušnice, přívěsky, náramky, jsou tu magnetky, zátky do vína, lampičky, je toho hodně.
2: Jak získáváte ten materiál?
4: Sbíráme, chodíme vlastně celé léto, jsme tři, já a dvě dcery, takže každý výlet do přírody nás stojí nějaký čas sběru.
2: Řemeslníci to nabízí, různé textilní, ručně vyráběné zboží, keramické, dřevěné, stánek s různými pochutinami, tady má Jiří Jedlička, tak co nabízíte, o co je největší zájem?
5: No tak největší zájem je jako vždy tady na tom Božím daru o borůvkové speciality, o naše domácí knedlíky, koláče z lesních borůvek samozřejmě, potom dneska máme čerstvý hříbky, takže jsme dělali kulajdu, bramboračku s čerstvýma hříbkama, houbama, no a tak nějak jako se lidi tady přejou všechno, protože to děláme ručně, dělá se to pokud možno z farmářských surovin. Snažíme se to udělat hezky pro lidi.
2: Organizátorka Anenské poutě Karolína Kutějová. Kolik je tady letos prodejců?
6: Přes 80. Naprostá většina, takových 90% jsou prvovýrobci z Krušných hor a musím říct, že třeba 70% prodejců jsou tady od prvního ročníku, který byl zhruba před 14-15 lety.
2: Řemeslný trh prochází i pan Richard, který je z Božího daru.
7: Dneska jako vyšlo počasí, což je super.
2: Co vás třeba zaujalo?
7: Mně se líbí, že tady jsou takový ty rukodělné práce, že to tady vypadá opravdu jako pouť.
8: Já jsem z Prahy, ale jinak jsme přijeli z Nejtku.
2: Říká paní Helena.
9: Já jsem tady poprvé, ale tady kolegyně mě sem vytáhla, říkala, že to tady je moc hezký, tak mě jako to nesklamalo, je to tady moc hezký.
2: Nakoupila jste si něco už?
9: Nakoupila jsem si toho hodně. Mám tady nějaké ubrousky, potom mám něco z Pryskyřice, z keramiky a teďka si jdeme ještě koupit něco dobrého.
2: Na pouť zavítalo tradičně i hodně návštěvníků ze sousedního Německa a taky cyklisté, které zlákalo slunečné počasí k výletům po Krušných horách. Z Božího daru Monika Červená, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarská krajská nemocnice otevírá novou ortopedickou ambulanci. Tentokrát v nemocnici v Chebu v pavilonu B ve třetím patře. K dispozici bude pacientům každé pondělí od 7:30 do 15 hodin, poprvé 3. srpna. Hroznětín na Karlovarsku převzal zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje a postoupil do celostátního kola. Ocenění za společenský život získali Lubina Chebsku za práci s mládeží město Žlutice, za péči o zeleň Josefov na Sokolovsku a ocenění za spolupráci obce a zemědělského subjektu putuje do křižovatky na Chebsku. Ve Skalné u Chebu skončila oprava farní ulice. Původní nevyhovující povrch nahradili žulové kostky. Součástí prací byla i výsadba a úprava zeleně. Radnice na projekt získala dotaci z programu obnovy venkova Karlovarského kraje. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně za rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleci.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5 000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Flaretista Alexandr Šupenič je světovým šampionem. Je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal medaily. A dnes bude polojasno, teploty do 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: je moře slané?
1: Protože aby bylo čisté, aby ho nikdo neupil.
2: Aby mohli tam zjít ryby.
3: Protože je tam strašně moc soli.
4: Protože bylo moc soli, tak nějakou navozili do moře.
5: Nasypali tam.
6: Protože to se tam vytvořilo.

0: počasí.
1: Pro neděli 26. července, tedy na svatou Annu, pronostika říká kromě svatá Anna chladna z rána také, že svatá Anna žito a pšenku žala. Tak to jsou pronostiky možná ještě méně známé než ta první, ale co říkají meteorologové v tuto chvíli, jejich údaje mluví o tom, že nad Karlovarskem je většinou polojasno, teploty už překročily většinou 15, třeba krásných 17 už hlásí Karlovy Vary, stejně jako Klínovec, ještě o stupínek víc, je 18 stupňů, je momentálně v krásném údolí, 15 stupňů schodně Cheb nebo Mariánské Lázně, 16 je v Sokolově, 14 má Šindelová. No přes den očekávejte opravdu ještě, že se zahřejeme. Bude opravdu většinou polojasno, později odpoledne, hlavně večer pak bude oblačnost od severozápadu pozvolna přibývat. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout nějaké slabé přehánky, ale spíše se dnes budeme bez těch dešťových kapek muset obejít. Teploty ještě vyšplhají vysoko, 27 až 30 stupňů, někde by teoreticky prý mohli i tu 30 mírně překročit, takže bychom se mohli dočkat tropického dne. Uvidíme, počkáme si. I na horách bude příjemně teplo, 22 až 25. Vítr bude zpočátku jenom slabý, ale trochu zesílí. Postupně během dne bude mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré a biozátěž ta je dnes na trojce. Rekordy, které se pojí s dnešním dnem, tedy ty meteorologické, tak pouhé 0,3 stupně nad nulou naměřili v Šindelové právě dnes v roce 2011. Naopak tropický den byl v Chebu v roce 2019, to naměřili 34 stupňů a 6 desetin k tomu.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad.

roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

8 hodin 53 minuty, za chvíli skončí dobré ráno, začne stejně dobré dopoledne. Nabídnu vám pro zasmání, aby řeč nestála, Štěpána Mareše a Vojtěcha Juríka. A po desáté to už budeme mlsat, upečeme si v pochoutkovém roku třeba piškotový zákusek s ovocem a krémem. Máme se na co těšit, Lukáš Pochylí přeje příjemný poslech a hezké dopoledne.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP modernizuje světelné křižovatky. Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci víc než 36 tisíc pracovních úrazů. A dnes bude většinou polyjasno, teploty do 30 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chebu začala modernizace světelných křižovatek. Město investuje do oprav 71 milionů korun a celou částku zaplatí z vlastního rozpočtu. Cílem je hlavně zlepšit plynulost dopravy na hlavní Evropské ulici. Úpravy se ale budou týkat i kruhového objezdu v Pražské ulici. Chystané změny přiblížil místostarosta Michal Pospíšil z ODS.
2: Ukázalo se, že kruhový průjezd je v současné době neefektivní. Chtěli bychom ho zpátky vrátit do režimu křižovatky, řízené semafory. My máme tady harmonogram prací rozdělen zhruba na těch 18 křižovatek po dobu 3 let.
0: O konkrétních uzavírkách a objízdných trasách radnice informuje vždy s předstihem na webových stránkách města. Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných učeben začala už v roce 2023. Stavbu ale zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Jak řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO, vestavba včetně vybavení učeben se tak dokončí zřejmě až letos, pokud se podaří najít dodavatele IT vybavení. Celkem město do budovy základní školy ve Šmeralově ulici investovalo přes 40 milionů. V Česku loni meziročně přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Zranilo se víc než 36 tisíc pracovníků. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle státního úřadu inspekce nejčastěji zraní v létě a práva na odškodnění mají stejná jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Bojovat by měli ve válce proti Ukrajině. Rusové údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Podle analýz otevřených zdrojů se ruské ztráty každý den pohybují kolem tisíce lidí. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
4: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chodově na Karlovarsku je uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Aby řeč nestála.
5: Dobrý den vám všem. Přátelé, dnešní téma je výtvarné umění. Ono by se možná takhle na první pohled dalo říct, že jaká zábava bude ve výtvarném umění, jo. Ale tam se fakt dějou různé věci. Bizarní dokonce. Jo, já mám kamaráda, to je malíř, nebudu ho jmenovat, a ten mi říkal, že měl nedávno, opravdu to není tak dávno, co se to stalo, měl nějakou vernisáž A tak jako procházel se, že jo, stejně tak jako ti návštěvníci, kteří tam přišli, obdivovali ty obrazy a tak. A narazil shodou okolností, tam stála paní, která se absolutně rozčilovala tam, křičela tam na celou tu místnost, říkala, no takovýhle hnusy, tohle vy říkáte umění, jo. A on tak na ní chvilku koukal a říká, paní, pardon, ale koukáte do zrcadla, jo. Takže opravdu se můžou stát i takovýhle věci. Přátelé, já se přiznám hned na začátku, absolutně neumím malovat. Vůbec nic. Já jsem skončil, zamrznul jsem někde ve druhý, v první třídě. Když budete po mně chtít cokoliv namalovat, vždycky z toho vyjde akorát domeček nebo prasátko. A tam já jsem skončil. Takže vidíte, že ta diskuze dnešní bude opravdu na odborné úrovni. Ale s odborníky, pochopitelně. Dámy a pánové, dneska jsem si pozval dva kreslíře a tím prvním není nikdo jiný než Štěpán Mareš. Štěpáne, vítej. Ahoj.
6: Ahoj. To...
5: Mluví to.
6: Je to mluví to, jo? Dobré dopoledne, vážení posluchači a čtenáři, já vás tady vítám. Teda vlastně naopak, já jsem tady, že jo?
5: Oni vítají tebe.
6: Dobrý den. Těší mě, jsem rád, že jsem tady. Dobrý den. Já jsem chtěl říct dobré poledne, pokud, takhle pro pamětníky jsem chtěl říct dobré poledne, pokud zrovna obědváte, jo. Ale to říkal jeden, vlastně jmenovaný, říkal to pan Železný, jo. On je takhle veliký. A to je legrace, s tím je fakt jako sranda. A to
5: on je menší to není než já, to ještě někdo takový existuje.
6: Takhle. Vladimír Železný je takhle, ego má teda obrovský, ale jako je s ním sranda, no. A říká, dobré poledne, pokud zrovna obědváte, a jestli si pamatujete, tak neustále se mu rozbíjeli brýle. A novináři spočítali, že se mu ty brýle rozbily za celou tu dobu, těch asi, já nevím, 5-6 let, co vystupoval každou sobotu na obrazovce 319krát. A to se tak dělává, jako aby byla interakce mezi diváky. A, jo, tak,
5: to je takový to, jak je... Jako je
6: no, takový to, jako, že... A teď držel ty brýle jako aha. Takhle, jako jo.
5: Jo.
6: Kolikrát se ti to stalo? Já myslím,
5: ani
6: teda nikdy, jo.
5: No.
6: No, tak, no, pardon. Tak, mám si sednout sem nebo
5: tady,
6: sem?
5: Tady, už zůstaň.
6: Tak jo.
5: Tak. Přátelé, pod pseudonymem V hrsti přichází můj další host, opět kreslíř, Vojtěch Jurík.
7: Ahoj, Vojto.
6: Ahoj, čau.
5: A ty pod pseudonymem nejenom, že přicházíš, ale taky kreslíš.
8: Jo, hlavně kreslím.
5: Tak. Já začnu s dovolením.
6: Nemáš pivo tady? Nemá.
5: Zas nemáte nikdo v kapse pivo?
6: Ne, jsme v Plzni, že jo? Tak jestli nemáte pivo nikdo u sebe? Tak co jste to za Plzeň, že ano?
5: Vojto, aby si taky řekl aspoň něco ty, jo? Kromě pozdravu.
6: Vlastně ono.
5: Jo?
6: Ne, já to odložím.
5: Dobře, mě zajímá, a myslím, že to nebude poprvé, co to budeš vysvětlovat, ale ani naposled, ale ať to rovnou, ať se toho zbavíme, tyhle otázky na začátek. V hrsti. Proč? Kde se to vzalo? Jak se to vzalo? Proč v hrsti? Proč ne prostě Vojtěch Jurík?
8: Nemám na to kloudnou odpověď.
5: Jak to?
8: Jo, protože já jsem si to na začátku, kdysi před 25 lety vymyslel. A přišlo mi to jako skvělý nápad, že je to úplně nonsense, úplná kravina. A říkal jsem si, to je ono, pod tímhle pseudonymem budu kreslit. Teď už si to nemyslím, jo. Ale už mi to tak jako zůstalo už na všech knížkách, které jsem kdy nakreslil nebo napsal a v titulcích večerníčů. Všude je v hrsti, už tu kontinuitu musím nějak jako držet a odpovídat pořád dokola na tuhle otázku.
5: Ano, kolikrát už jsi na to odpověděl? No?
8: To ti řeknu úplně přesně, nepočítaně.
5: Štěpáne, ty si znáš samozřejmě Vojtu, když jsem ti řekl v hrsti, tak si okamžitě věděl, nebo jsi musel jako googlovat, nebo se tak jako znáte mezi sebou v té komunitě těch kreslířů, výtvarníků?
6: Já se přiznám, věděl jsem hnedka, ale úplně na rovinu neznal jsem přesně nějak poslední tvorbu, nebo tak to řeknu, jo, a je to bezva. To jsem si hnedka našel. Není to proto, že bych opovrhoval někým, ale já třeba nestíhám, jo, jakože prostě nestíhám sledovat takový ty moderní trendy. Z mýho pohledu Já vím o hodně lidech, Petrovi, Urbanovi, Honzovi Gemrotovi, což je třeba malíř, Janovi Saudkovi, který teda už, není po smrti, žije, že je to fotograf, je bezvadný, ale už třeba nechce přijímat návštěvy. Teodoru Pištěkovi, tak ten už vlastně není mezi námi.
5: Ten už tě nepřijme.
6: Ten už tě nepřijme, no přijme možná, ale jakoby vím o hodně lidech a oni vědí o mě, ale jako já sám za sebe musím říct, že třeba nemám čas na to se stýkat s těmito lidmi, jako já proti ním nic nemám a oni proti mě asi taky ne, ale není na to čas, ale víme o sobě a vídáme se tak jako jednou za rok se potkáme třeba na, teďka skončil svět knihy,
5: no.
6: Jo, v Praze na výstavišti. Tak tam se třeba potkáme, no, tak se zdravíme a dáme si tam třeba pivo nebo něco takového, ale já osobně nepatřím do žádný jakoby výtvarný nebo literární skupiny. Já jsem solitér. Já jsem si vždycky dělal, co jsem chtěl a vždycky jenom jako já, jako teď, aby to neznělo jako filozoficky, jako Max Stirner, Friedrich Nietzsche, víš, jako já, jo. Ne, ale prostě jsem sám.
8: My máme komiksovou komunitu a Štěpána do ní nezveme, protože nikoho nepustí ke slovu.
6: Tak já jsem se snažil být teďka vážný, jo, a vidíte to, jak to dopadá.
5: Mě by zajímalo, ty začátky, je to něco, s čím se člověk opravdu jako narodí, že ten talent jako opravdu poznáte sami, já nevím, už v dětství a řeknete si, tohle mě baví, tohle budu rozvíjet, anebo se to dá naučit. I já jsem tady říkal, že já jsem opravdu absolutně nepolíbený. Někdy byste viděli, jako co dělám s tuškou v ruce.
6: Tak... Co?
5: No mě nejvíc šlo totiž, Štěpáne, měl jsem období, mm-hmm. kdy se talent můj projevil. Byla to zhruba puberta a opravdu skvěle mi šly kosočtverce. A tam jsem zase skončil potom, jo? Tak jestli by s tímhletím se dalo potom něco dělat jako do budoucna, rozvinout...
6: S kosočtvercem se dá dělat věci.
5: Ne.
6: Spousta. Jo.
5: Mě by zajímalo, jestli prostě byste i takovýho člověka, takovýho vola, jako jsem já, dokázali rozkreslit.
6: No takovýho vola ne, to ne. Ne, já si dělám srandu. Jako takhle, ono, já nevím, jak, nebo povídej. Ať nemluvím pořád jenom já, protože já když mluvím, tak bych, počkej, nepřerušuj mě, jo. Takže, jako, abych teda pustil každý, jako, taky jako jinýho člověka ke slovu a nevypadalo, že mluvím jenom já tady v tomhletom pořadu, takže bych měl pustit někoho jiného ke slovu.
8: Já jsem voli ještě nerozkresloval, takže...
5: No, ale workshopy děláš.
8: Ale dělám pro děti.
5: No.
8: A děti kreslit umí. Já je třeba učím kreslit bílou paní na hlídání z mýho večerničku a já je učím to kreslit přes sněhuláka, že si nakreslíme sněhuláka, to by si zvlád, ne?
5: No, tři koule.
8: No. A z toho my pak vyrobíme bílou paní, takže možná bys to zvlád, pozvi si mě na soukromý workshop.
5: No dobře, ale určitě se ze mě nestane potom kreslíř, který bude publikovat a tak dále a tak dále. Takže kde jsou ty zárodky?
8: To je blbý, že to řeknu vážně, jo.
6: Ale
8: je to práce. Jo, i Štěpán, já fakt hodně pracujeme, si myslím. A jinak já jsem jako od dětství, mě říkali, že mám talent, ale mě to nebavilo. Mě nebavila výtvarka, takový ty, pamatuješ si to, jak se dělali takový v květnu ty šeříky, těma temperama, to bylo hrozný, to by dělala cvičená opice, my jsme to museli dělat. Nebavila mě výtvarka, ale pořád jsem si čmáral do sešitu, jako do matiky a do češtiny, dostával jsem za to poznámky. To takhle motivuju děti na těch workshopech, že to mají takhle dělat.
5: Máš podobné zkušenosti, že jsi si čmáral někde pod stolem během hodin, který se to netýkali?
6: Jestli máme tak 4 až 5 hodin času, tak můžu vyprávět, ne, souhlasím. Ne, nesouhlasím, souhlasím. Ne, čárka, souhlasím. Takhle, mě výtvarka vždycky bavila, jo. To jako mám naopak. Akorát, že já jsem prostě chtěl, já jsem měl 2 vysněné zaměstnání, někdy v první, ve druhé třídě základní školy, což už je pravda asi 50 let zpátky nebo kolik. No a to jsem chtěl být buď to kosmonaut, to jsem chtěl být, jo, anebo řidič hovno cucu, jo. Já jsem si říkal, tak co, tak jezdí, že jo, pohoda. Jo. Akorát potom jsem zjistil, že to do spreje jako smrdí. A tak jsem si říkal, že to jako ne. A potom jsem zjistil, že kosmonauti, astronauti a tak dále, že vlastně oni nemají tu ty kosmické lodě tak jako z filmu třeba, že tam je jako vetřelec třeba, jo? Že tam ty paluby a ty můstky a tak dále, ale že oni jsou nacpaný v trubce, která má v průměru 3 metry třeba, že jo? A jsem říkal, já trpím klaustrofobii jako takovou, takže nechtěl jsem být kosmonautem a ve druhé třídě základní školy jsem se rozhodl, že budu kreslířem, jenže on byl rok 1982 cirka a doma mě říkali, že jako je to blbost, že to nejde. Tak jsem se seznámil potom právě s Kájou Soutkem a zjistil jsem, že to nějakým způsobem asi půjde, ale, a teď to zkrátím, abych fakt nebyl dlouhej, Kája Soutek, s kterým jsem se skutečně seznámil někdy v roce 8, kultovní kreslíř, jestli ho kdo nezná, neví, tak mě říkal, no Štěpáne, ale jako ono to chce tak 10 až 15 hodin denně kreslit, malovat a cvičit ruku. A já jsem říkal, 10 až 15 hodin denně? No to, na to kašlu, že jo. No ale skutečně mě to vydrželo a fakticky, ale opravdu to asi můžeš, Vojto, potvrdit, no já nevím, jak to máš ty, teď už třeba tak dlouho jako nepracuju, no dneska zrovna a včera taky, jako jo, ale je to opravdu 10 až 15 hodin denně, ale jako Vánoce, svátky, pátky, narozeniny, to je úplně jedno, aspoň u mě teda se to nepočítá a i když nejsem žid, tak i ani soboty, pátky a tak dále, to se mě netýká, prostě musíte dělat, no, musíš dělat, aby teda z něčeho dosáhl. A teď ti odpovím na tu tvoji otázku, kterou skladl, promiň, Vojtovi. Jestli můžeš i vola rozkreslit, tak to připomíná komunistický Rusko, no vlastně to je do dneška, kde říkají, že kde se chlubili, že rozdojili kozla, že jo, v 50. letech. Jo. Takhle, kdo fakticky nemá aspoň trošičku talentu, a to neříkám, že já nebo Vojta máme talent, já si myslím o sobě, že talentu příliš nemám, ale že jsem ho nahradil tou neuvěřitelnou pílí, jakože jsem seděl za tím stolem a držel jsem, ale nejde to vždycky. Musíš aspoň umět tu tušku držet a opravdu se snažit a vidět, jako kam dopadají stíny ze světla, když dáš takhle ruku, jak máš nakreslit stín a teda, když kreslíš prostě nějaký auto, tak je lepší si ho skutečně najít v časopise nebo na internetu, abys nenakreslil úplnou blbost a tak dále. Takže ono jako takhle není to úplně jednoduchý a Jan Soutek, s kterým jsem se skamarádil, tak, že Jan Soutek mi v roce 1990 někdy dva telefonoval a on mě říkal, Štěpáne, k tomu, abys jakoby někam prorazil, potřebuješ 3 věci. Talent, píle a štěstí. A to štěstí, jako to se potkat nedá, že jo? To, nebo jako respektive dá, ale nejde si to naplánovat.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nakreslit karikaturu, myslím politická satira, není úplně jednoduchý. Není to tak jako třeba před 7, 8, 10 lety, kdy prakticky bylo dovoleno téměř cokoliv a cenzura neexistovala. Dneska vám internetový servery, weby nebo časopisy, noviny, nevím jak to by, ale mě jo teda, říkají, co smíte a co nesmíte. A tam jako ocitli jsme se v jiný době než před 10 lety. Ta jakási co si jako cenzura skutečně existuje. A to je nebezpečný, to je smůla, to je chyba. No. Bohužel jsme tam, kde jsme, no. Tak jako vydavatelé se bojí, aby náhodou se jim třeba něco nepřihodilo, nebyli vyhozeni a tak dále, takže je to vošajstlich, jako dělat
1: hezky česky.
0: Letos, ano, letos, dneska, včera a před rokem a zítra zřejmě, včera, dnes a zítra, politickou satiru. Není to tak, jak to bývalo.
2: Ty jsi utek z toho talentu. Když chcete, prosím vás, naštvat nějakého kreslíře nebo umělce, tak mu řekněte, no to je jednoduchý, on má talent. Jo, fakt to o tom není. Já jsem viděl za svůj život mraky mnohem talentovanějších lidí, než jsem já, který dneska sedí na přepážce na poště třeba. Takže o tom talentu to fakt není. Je to jak Štěpán výjimečně mluvil teď chvilku pravdu, tak mluvil o těch hodinách toho kreslení. Tím člověk prostě musí projít.
1: Dobře, ale já jsem opravdu si mě teďka nahrál, protože mně to vlastně přijde tak, jako o tom oba mluvíte. Štěpán říkal 10-15 hodin denně. Tak to je v podstatě samotářská práce. Ta no, vaše velice. Práce.
0: Mám prostě puštěný Doktor z hor, že jo, doma. Nebo se dívám třeba na Rosamunde Pilcher. No to není k smíchu, jako vážně, jo. Nebo sama doma, jo, se dívám třeba. A u toho kreslím a třeba si s něma i povídám. No ale já o tom ani nevím, jako manželka je třeba doma, náhodou má volno, nebo tak. A říká, co to říkáš? A říká, co kde? Ježiš, já nevím. No, já potřebuju tu kulisu, která mě tam mluví u ty práce, jako osamělý za tím stolem, že jo, nebo za tím plátnem. A tak jako ten doktor z hor tam jako říká, Martine, pomož mi, jo, jako pomož mi. On má asi infarkt. A já říkám, prosím tě, běž mu pomoct, jo. Běž rychle, ale stihni to, jo. A já si to ani neuvědomuju, jo. A nebo třeba tam říkají třeba jak na kuří oka, sama doma, jo. Já říkám, no to jako si musíte pořídit kolodium. Jako říkám já malu, tak ten doma říkám. A sám se někdy zase říkám, co to plácám za blbosti. Jo, ale takhle já to mám, tak je to osamělá práce, že jo. Ale takhle to má podle mě vícero lidí, nevím jak Vojta.
2: Je to osamělá práce, já se izoluju ještě víc, abych se izoloval úplně nejvíc, tak já mám ještě malý děti doma, takže já ještě potřebuju sluchátka, abych byl opravdu úplně jako úplně mimo.
1: Počkej, takže žádný sama doma Esmeraldy puštěný k tomu, nic takového?
2: Ne, tak to já si do těch sluchátek něco pouštím, ale bez obrazu, vždycky nějaký podcasty, písničky nebo něco. Takže abych byl prostě fakt úplně jako... A pak teda ještě dělám, to dělám taky, že občas opustím ateliér a chodím kreslit do kaváren třeba. Jsem takový jako kavárenský povaleč, ale já se tam neválím, já tam kreslím. To mi vyhovuje, takový ten svrkot kolem, jako že se tam něco děje, cinkají tam ty skleničky, máš dobrý kafe. Tak to, když mě tady v Plzni potkáte někde v kavárně, tak pracuju.
1: Pánové, a umíte vlastně vypnout? A nebo je to takový, že jdete po ulici, nebo jedete tramvají a teď koukáte na ty lidi a už vidíte, jak byste to malovali. Umí ta hlava vypnout, a nebo ne? Nebo tohle je vlastně nemoc z povolání, která jakože jedete furt vlastně?
2: To nevypíná, to prostě nevypínáš. Jedeš, to jsi prostě ty, jako to prostě pořád jako si v tom jako procesu přemýšlíš, co jsi kreslil dneska, co budeš kreslit zítra. Nějak si plánuješ třeba práci, přemýšlíš si o tom.
1: Štěpáne, máš to stejně?
0: Naprosto to nejde vypnout, jo. Já třeba v noci se zbudím, tak kromě toho, že jdu projít na balkon, protože prostě se najednou zbudím z nějakého děsivého snu, tak potom si sednu a zapíšu si, mám blok, tušku a zapíšu si, co zrovna mě třeba napadlo. Ale ne, teďka vážně, to se vypnout nedá. Prostě hlavou ti běží obrazy různý, myslím, výjevy, kresby, karikatury, prostě cokoliv. Prostě žiješ tím. To není tak, jako když, a to není nic proti lidem, kteří chodí prostě ráno do práce, takzvaně na píchačky a odpoledne ve 4 nebo ve 3 hodiny jdou domů. A můžou vypnout, jo? Ne, tady pracuješ furt, ať je 11 večer, nebo 3 hodiny ráno. Aspoň teda takhle já funguji.
1: Vy oba dva máte naprosto jasně a čitelný rukopis. To pojďme si říct, že prostě, když někdo vidí obrázek Štěpána Mareše, ví, že to je Štěpán Mareš. Když někdo vidí dvojto tvoje obrázky, je to jasný z toho, že to je prostě v hrsti. Jak moc je důležitý tohle pro kreslíře, výtvarníka, ilustrátora, aby byl takhle čitelný na první dobrou?
2: Není to až tak důležitý pro některý kolegy. Třeba mám kolegy, který pro každý projekt, který dostanou jako ke kreslení, k ilustrování, tak si vymýšlejí nový styl, aby to jako sedělo k tomu tématu a k té cílovce a tak dál. Já jsem spokojený tak, jak to je, tak, jak to mám já, protože i když kreslíte jako komerční zakázky, tak pro ty klienty je to dobrý, že oni vědí, co od tebe můžou čekat a ty je nesklameš. To je jako, jo, že to je na tom jako to hodně dobrý, že vlastně nemůžeš zklamat, protože ví, jak kreslíš a tak jim nakreslíš prostě tak, jak předpokládají, že to nakreslíš, nebo ještě o trošku líp. A oni jsou nadšený a nestane se mi, že by mi to někdo vracel a říkal, no ale takhle, to jsme si to jako nepředstavovali.
1: Jasně, že prostě ten klient ví, za čím jde a koho oslovuje.
2: Jo, přesně tak.
1: Štěpáne, máš to stejně, protože ten tvůj rozptyl, já nevím, že když vezmu zelenýho Raula, se kterým tě všichni máme spojenýho, ale na druhé straně děláš jako plátna a tak dál, je to ale vlastně pořád stejný rukopis? A nebo ten, kdo by nevěděl, tak tě v tom nepozná, v těch dalších tvých odvětvích?
0: Já myslím, že to je pořád v podstatě stejný rukopis. Jo. Můžeš se snažit jako odbočit někam jinam a snažit se kreslit nebo malovat jako... Jako třeba jako Picasso, to není zase tak složitý, jo. To jsou fakt ty kosočtverce, když se k tomu vrátíme zpátky. Ale ten rukopis si myslím, že je, teď to bude znít hodně hloupě a namyšleně, celkem jakoby nezaměnitelný. Já jsem se totiž snažil jako dítě už 11-10 letý kreslit právě jako Kája Saudek. Mně se to ohromně líbilo. Jestli znáte film 4 vraždy, stačí drahoušku, tak je to proložený krásnýma kresbama. A mně se to líbilo, já jsem chtěl taky takhle kreslit. Takže mě bylo tehdy jako 9, že jo, nebo 10. No a postupně jsem si snad vypracoval svůj vlastní styl. A ono, to je jak s podpisem, víš, jako když bys falšoval něco a podepsal se jako Bláha, ale jako jinak, víš, co, takhle, jako stejně přijde odborník a řekne, jako to je ten jeden a ten samý člověk. Ne, ale jako je to i poznat, jako laik pozná, že to je pořád jeden a ten samý rukopis. Teď se pochlubím, tak možná díky tomu rukopisu, je to asi rok a půl zpátky, tak si mě našel, a teď to bude znít opravdu vážně, tak si mě našel Pentagon. A já jsem pro...
1: Jako ten Pentagon?
0: Ano, ten Pentagon. No. A respektive firma Lockheed Martin, která
1: vyrábí... No to je jedno, prostě něco v Pentagonu.
0: No, to není jedno. Není to vyrábí jedno. F-35 letadla.
1: Aha.
0: A já jsem tehdy nakreslil teda tu F-35, jako to letadlo takhle, který je hodně kritizovaný, ať už právem nebo neprávem, to je jedno.
1: No.
0: Já jsem ji nakreslil a ono se jim to líbilo, včetně Pentagonu se jim to líbilo. Tak jsem potom namaloval celou sadu, řadu těch kreseb, těch obrázků, těch letadel. Ku podivu zaplatili mě za to. Dobře, no dobře, no to je dobrý. Ale jakože mně se líbilo to, a teď jsem zpátky u toho, že z té Ameriky, jako oni si mohli vybrat pro Boha svatýho kohokoliv jinýho, když v té Americe miliony jejich výtvarníků, jo, a určitě daleko, daleko lepší, než jsem já, ale líbilo se mi, že si vybrali mě a říkali mě, že se jim líbí můj rukopis. Tak a teď jsme zpátky u toho, jako netleskat nemusíte, o nic nejde, no. Jako, kdybych byl jako o to vychtrl a vynalezl aspoň kontaktní čočky, že jo, tady jsem jenom namaloval letadlo, že jo, to, jako, vlastně to nic není. No jo, ale jako ale... vážím si toho velice.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vojto, je to třeba považuješ ty za podobnej třeba úspěch, já nevím, že máš na kontě večerníček. Tak dá
1: a
0: se...
1: to já nemám.
0: No, dá se to jako srovnat, je to taková jako meta pro ilustrátora, že prostě večerníček, těch 7 večer pro ty děti, celý generace to pak znají. Já nevím, jestli všichni víte, Bílá paní na hlídání se to jmenovalo, říkám to správně.
2: Jo, jestli to je jako meta nějaká. Jo,
0: jako mám, to letadílko.
1: No to meta nebyla, ale jako je to příklad jenom pro mě. Mm.
2: Jo, je to, samozřejmě je to asi nejvíc, co u nás člověk jako může dokázat, když ilustruje dětské knížky, který třeba Štěpán nedělá, že to je zase trochu jiný obor. Takže je to jako určitá jako meta, který můžeš u nás jako dosáhnout. A mě se ptají kolegové, kreslíři, ilustrátoři dětských knížek, jak jsem to jako dokázal, co jsem pro to všechno musel udělat. A já jim odpovídám popravdě. Já jsem tady šel jednou po Plzni Kolárovou ulicí a zazvonil mi v kapse mobil a ozvala se paní dramaturgině Kačerovská z televize a zeptala se mě, jestli nechci kreslit večerníček. A takhle, tohle jsem pro to musel udělat. Jako to, jo.
1: Ale ne, to je... To si zaslouží potlesk. Mně se tohle to nepřihodilo s večerníčkem, teda jestli můžu říct, fakt ne, ale jako vždycky jsem ho chtěl udělat, ale vím,
0: fakt,
1: že...
0: Jo.
1: No jo.
0: A máš jako i nějaký svůj plán a typ, tak to třeba teďka řekni nahlas, protože pokud si to neřek nahlas, třeba to nikdo neslyšel, nikdo neví, nikdo by tě neoslovil, protože by si říkali, no to budou zase takový nějaký různý...
1: No ne, to je takhle, jako já žiju, to je takový ten tvůrce... Jak se říká třeba tvůrce jednoho obrazu, tvůrce jedné písničky nebo skupina, jo?
0: Ano.
1: Life is life, jo. Co znáš jinýho? Nic.
0: Ano.
1: Jo? Falco, nebo jak se to jmenovalo. A no víš, já už neznáme ani to jméno. A jako Mareš, to je ten, co v lepším případě si někdo vzpomene, že to je ten, co kreslí politiky. Zemana s cigaretou, ale už třeba jako hodně lidí neví, že vlastně ten rozptyl, jak jsi říkal před chvíli, je daleko větší, že tam jsou plátna, oleje, akryly na plátně, kde právě bys ten rukopis kreslířský vůbec nepoznal, že to není jenom právě ten Zeman s cigaretou, ale že umím právě i ty dětské knížky, které jsem taky dělal, to musím opravit tady Vojtu, ale dlouho se mě nepodařilo potkat nikoho na chodníku, kdo by mě oslovil třeba skrz večerníček, to fakt ne, opravdu ne. Ale na chodníku nedávno, když už jsme u toho, jsem šel, se musím přiznat, za svou ženou, která na mě čekala v restauraci, dávala si tam kávu, ne, že by tam jako pila alkohol, to jako ne, samozřejmě. A já jsem šel s svou ženou takhle po Žižkově v Praze a bolel mě kotník. A já děsně, jo. A tak jsem tak jako takhle šmatlal potom po té silnici. A já jsem takhle šmatlal a šel jsem jako rychlostí, že bych prostě těch 500 metrů tam došel fakt, já nevím, za 10 hodin snad. No nakonec jsem tam došel teda, bylo strašně to bolelo. No a šel jsem kolem restaurace, jiný restaurace, a tam stály dva přiopilí, zřejmě štamgasti, takový starší chlapi ještě než jsem já, a dívali se takhle na mě. A ten jeden říká tomu druhému: hele, není to ten... To je ten Mareš, ne? Jak kreslí, není to on? A ten druhý povídá: a prostě nejako to nějaký chudák. Tak to se mě hrozně líbilo. Ale fakt se mi to líbilo. Takže jako je pravda ta, že jak říká Vojta, někdy se poštěstí úplně neuvěřitelná věc, že na chodníku potkáš dramaturgyni nebo někoho, nebo já nevím, prostě někoho, kdo rozhoduje o důležitých věcech, které tě dokážou pokopnout dál. Tak jako mně se to stalo s Milošem Macourkem, Miloslavem Švandrlíkem, Černí baroni, my jsme byli kamarádi dlouhý leta a to mě bylo pro boha 17-18 roků. Mě 4-5 hodin vyprávěl o svém životě, o baronech a tak.

0: Protože nestane se ti, že by ti někdo zavolal nebo tě někdo oslovil, pokud by si na sobě nemakal.
1: Nebo pokud by seděl doma v pokoji a čekal, že ti zazvoní telefon. No to je pravda.
2: Jo? Ještě přece bych se vrátil, Vojto, k tomu večerníčku, jo? Protože myslím, že řada z vás, já to teda určitě nevím, ale já si to neumím totiž představit, že dostaneš teda zakázku na večerníček, jo? A teď to je 7 minut, já nevím kolikrát dílů, jo?
0: Máme jich 13 zatím.
2: 13 dílů. No a to je dost. Protože těch obrázků, teda, tam, že to smí rozpohybovat každou postavičku, to jsou jako kvanta hodin, nebo jak probíhá vlastně vytváření takhle rozpohybovaných postaviček a animací?
0: Jo, já nejsem animátor, takže mě si tam najali jako opravdu, abych vymýšlel, jak co bude vypadat, jak budou vypadat ty postavy, jak budou vypadat všechny ty věci, které se tam pohnou, jak auto, ve kterém jezdí, dům, ve kterém bydlí, všechno prostě po mně chtěli, abych vymyslel, jak bude vypadat. Ale to rozhejbávání už bylo na nich. A opravdu u tohohle našeho večerničku, aspoň u těch prvních 13 dílů, to skutečně bylo tak, že ty lidi v té české televizi skutečně rozkreslovali ten obrázek po obrázku, 25 obrázků do každé vteřiny. Takže ten jeden díl nám trval třeba 2-3 měsíce, jako těch 7 minut.
2: Kolik lidí na tom dělalo, pro boha?
0: Tak já nevím, já jsem to nepočítal. Já jsem psal ty titulky ručně, ale nepočítal jsem počet těch lidí, ale bylo to docela dost.
1: No je to, já teda tuhle tu zkušenost mám jenom se zlínskými ateliéry, kde rozkreslovali nějaký můj videoklip pro kapelu a teďka, promiňte, teď já sám nevím, jestli to byly tři sestry nebo něco takového, není důležitý. Ale bylo tam 24 obrázků za vteřinu, kdy vlastně ty animátoři musí být velice šikovní.
2: Pardon, promiň, Štěpáne, že do toho skáču, ale chápu to správně, že tím pádem to potom ve výsledku kreslí někdo jiný podle vašeho jakoby vzoru rukopisu, říkám to tak správně?
1: Jestli můžu říct svoji verzi za Vojtu, nevím, jak to má Vojta, ale bylo to tak, že uděláš figuru... A potom figura má napřeženou ruku, aspoň takhle jsem to měl já před, a pozor, je to 20 let, jo, s Batmanem například.
2: No,
1: jo.
2: No.
1: A potom udělá tak, jsem nakreslil takhle. A to všechno mezi tím nakreslili právě animátoři, respektive studenti, tehdy studenti filmové fakulty ve Zlíně a tak dále. Předpokládám, že to je něco podobného. Nyní už to umí AI často, a je to trošku nebezpečný právě proto, že můžete přijít o práci, tak jako... Ne, ona ta AI nemá abstraktní myšlení, zatím ještě nemá. Neumí vymýšlet vtipy, umí jenom opakovat to, co jí zadáte, byť v mnoha různých variantách. Je to zajímavá věc, ale naštěstí zatím ještě to plnohodnotně nenahradí třeba výtvarníka, nebo například, já nevím, herce, nebo tebe. Ale ta doba se možná blíží, když je to nahradí. No mě taky. Tak, teď jsem odpovídal za tebe. Povídej, jak to je.
0: Je to přesně tak. My jsme opravdu tu bílou paní dělali tímhle tím starým způsobem. Dneska už jako, samozřejmě je spousta možností, spousta způsobů animace, že jo, nějakým způsobem se třeba simpsně, že jo, se dělají jako už počítačově. Oni jsou vlastně 3D, že jo, i když pak to vypadá jako 2D a tak dál. Takže ty možnosti už jsou, ale opravdu ten náš večerníček jsme dělali klasicky stejně jako ten tvůj klip.
1: Přesně tak, jenom vlastně pro vás, kteří třeba se o to nezajímáte, nebo nezajímáte, ale prostě jste to třeba nečetli, nebo neviděli nikdy, tak vlastně minuta, tak si to přepočítejme, minuta, která má 60 vteřin z násob 24, jsme na kolika? 1200 kreseb za minutu, no. A to jako jeden člověk nemůže zvládnout. Tím pádem ta AI, tohleto, když to dneska už zvládne umělá inteligence, tak ti lidé, kteří tam jsou, jsou bohužel nahraditelní a jdou domů. A nejhorší na tom je to, že třeba prostě televize, kterou nebudu jmenovat, tak, ale to není nic ze zlým, jo, ale prostě třeba nedávno vím, že propustila několik korektorů, kteří vlastně hlídají češtinu, hlídají čárky, háčky a tak dále, protože nejsou najednou potřeba. To dělá AI a oni těm lidem řeknou, tak ahoj, tak se měj. A jako kampu, to je na tom to blbý.
2: Jak by řekl klasik, a skláři nebudou mít co žrát.
1: Asi tak, no. Jo, takže jako kde najednou je mých 250 000 měsíčně, že jo?
2: Právě si tady naštval celý studio, jo, ale nevadí.

0: Třeba ne, já přece jenom ale u tebe ještě chviličku zůstanu, protože...
1: Výjimečně.
0: No tak ty by si stejně to slovo vzal, ale já bych teď chtěl na chvilinku odběhnout od výtvarného umění. Potřebuju se zeptat na jednu věc, nosím to, Štěpáne, nebudu lhát, takových 20 let v hlavě. A říkal jsem si, že jednou přijde náš čas, že se potkáme a já se tě na to zeptám, aby si to konečně mohl celému národu vysvětlit. Jak to tenkrát bylo v té všechno párty? Evidentně si na to všichni vzpomínají, protože já nevím, jestli kdyby náhodou někdo nevěděl, jo, v začátku pořadu všechno párty Karla Šípa si tam Karel Šíp zval vždycky hosty tak, aby něco mělo společného, tak jako jste tady dneska vy dva kreslíři. Tam jste se ale tenkrát sešli ty, Petr Urban a Jan Vyčítal, ano. A maličko se to tak jako rozvezlo, teda se to aspoň traduje, jo, že nějak tam snad nějaký alkohol proběhnul v šatně, nebo jak to bylo?
1: No já si stejně budu muset něco nechat pro sebe, protože pokud je to do rozhlasu a ano. Tak dále, tak jako nemůžu to říct všechno úplně
0: takhle,
1: tak, jak to
0: stačí,
1: bylo.
0: Stačí, jestli, když řekneš, jestli jste znám opravdu zmrzkali jako koně.
1: Ne, ale prostě přišel jsem tam a potkal jsem Urbana. A Urban stál u baru a pil Plzeň.
0: Ano.
1: Jsme v Plzni, pil Plzeň. A říká, zdár. Tak jsem přišel k němu, říkám, zdár. A prej, nedáme si pivo? A no tak já popravdě přiznám se, já jsem měl ale opravdu dvě, takový ty třetinkový Plzně. Takže já jsem měl asi dvě ty třetinky Plzně. Urban jich měl asi 8, jo, těch třetinek. No přišel Vyčítal a ten, protože byl starý škrt, tak si nedal žádnou Plzeň, ale u toho baru vytáhl litr slivovice měl, jo, v kapse.
0: To měl sebou.
1: To měl sebou, no.
0: No.
1: A ještě měl placátku k tomu, jakože prej to je pohotovostní, jako, jo, jako pojistka. No a tak jsme si samozřejmě jako nějakýho toho panáčíčka, tak na trávení, že no ono nebylo čeho na trávení, jo, to dali. No a jako já to zkrátím, no stalo se to, že prostě se to natáčelo ten pořad správně, Jirka Polesný, režisér, vystříhal, prostříhal, ale možná by to bylo zajímavý pro diváky, co se tam všechno vyprávilo a byla přestávka a já jsem s tím Urbanem a Vyčítalem šli logicky do šatny, že jo, nebo se vyčůrat, nebo prostě a přiletěl Šíp. Ale byl úplně říčnej, jako nepříčetnej a řval na mě. Ne na ně, ne na Urbana s Vyčítalem, jo. A řval dobytku, jo. A ty jsi jen zkazil celý pořad, a tak? No on vlastně řval i na toho Urbana s tím Vyčítalem. On řval na nás tři všechny. No a my jsme tam stáli jak zmoklí slepice, že jo. Teď jsme si říkali, Ježišmarja, jsme mu to pokazili celý, že jo. No a teď bude druhá polovina. Jako no, se bude natáčet, držte huby, jo, to už, a odpovídejte na to, na co se vás ptám. No, jak jsme tam přišli, on to asi zřejmě, protože ten Viktor Polesný to správně sestříhal, takže to zřejmě v televizi nebylo vidět, a nějak jsme to tam dopovídali, dovyprávěli ty svoje hlouposti, no, takže to se to dotočilo a šli jsme domů. Já s Urbanem jsme šli do hospody, Vyčítal šel domů, protože jako dochlastal tu litrovku, ty slivovice, a už toho měla asi dost, no a seděli jsme takhle s tím Urbanem naproti sobě v hospodě v Dejvících, v plzeňský pivnici paradoxně, a ten Urban říká, jsme to pokazili, co? A já říkám, já nevím, člověče. No ale já jsem říkal, co mě napadlo, jo. No a tím to skončilo, jo, rozešli jsme se, šli jsme domů. No ráno jsem se probudil druhý den, ať jsem přemýšlel, co bylo jako den předtím, a najednou mě zvonil telefon a vidím Karel Šíp. Říkám, tyjo. Tak jsem to vzal a takovou záplavu zvláštních slov jsem dlouho neslyšel. Ale jako já mám Karla fakt jako rád a známe se. No a teďka jako konec, střih, teď toho nechám. A uběhlo cirka 14 dní, 3 týdny a zvoní mě telefon a vidím Karel Šíp, říkám, ježiš, už zase, jako zase vás bude, jako jo, co bude zase. No a on, Karel, mě říká, hele, Štěpáne, dívej se, A on to bude asi jeden z nejlepších dílů, člověče. On jak to Viktor Polesí se stříhal, tak ono se mu to nějak začalo líbit. No a potom už jako nevím nic, ne, že bych jako nevěděl, že si to nepamatuju, ale prostě jako nevím, co se dělo s tím pořadem dál, až jsem si všiml, samozřejmě, že mě zvoní telefon a bylo 30. prosince 2000, nevím, jestli 6, 7, teďka nevím, a den před Silvestrem a volal mě kdo jiný než Karel Šíp. Říkám, ježišmar, tak jsem to vzal. On říká, dívej se zítra na Silvestra. Je to v silvestrovském vydání, ten pořad. A jsi tam s Karlem Gottem jako, jako ve společnosti. No a potom to teda mnohokrát ještě opakovali. No tak já nevím, já jsem to viděl. Pravda, člověk to chce vidět, ne, že se s prominutím ukájí tím, že se na to dívá sám na sebe. To ne, ale chtěl jsem vidět, co jsem tam vlastně vyprávěl. Tak jsem si to potom teda na tom YouTube pouštěl. A pravda je, že jsem to kolikrát musel i vypnout, že jsem se styděl. Jo. No,
0: ale evidentně podle reakcí lidem se to líbilo, ne?
1: Já nevím, no asi ho, tady to bylo dobrý, já nevím. No, no tak Honzu vyčítala zdravím tam nahoru. No.
0: Vojto, jenom se zeptám, věděl jsi teďka, o čem se bavíme, ten díl jsi viděl, nebo...
2: Vůbec netuším, o čem se bavíte. Já nemám televizi doma. Jak někdyž měl před těma 15 lety premiéru Můj večerníček, tak já jsem se chodil koukat k sousedům, jak to vypadá. Budu se muset k sousedům podívat na všechno party teda.
0: Pánové, pomaličku, ale jistě spějeme k závěru.
1: Ne, mě to začalo bavit teďka. Já bych, můžu si nalít vodu trošku?
2: Jo, dej si.
1: Neprobíj, začni ještě znova, abych tě nepřerušil.
0: Já se klidně navážu, to je v pořádku. Pánové, pomaličku, ale jistě spějeme k závěru.
2: Sotva jsme se sešli.
0: Sotva jsme začali.
1: No, to jsem nic neřekl.
0: A ty už si to, Štěpáne, tady načal totiž, jo, to téma. Ale to je téma AI, umělá inteligence. Jak moc, říkám, ty už to jako lehce nakousnul, takže já bych dal prostor tady Vojtovi, protože jinak už se nedostane ke slovu do konce pořadu, ale...
2: Já už jsem s tím počítal.
0: No, tak právě dostáváš šanci se prosadit se svým názorem na umělou inteligenci. Jestli teda... Bychom to tak jako mohli ukončit zvesela, že si myslíte, že stejně to vás neporazí? A nebo jestli skončíme tak jako posmutněle, že si opravdu oba dva myslíte, že celý to výtvarné umění půjde k šípku a že ta umělá inteligence to všechno nahradí, protože opravdu dneska stačí plakát, chceš udělat plakát, zadáš nějaký vstupní hesla, během 10 vteřin je plakát hotovej. Rozumíš? Tak opravdu budou mít výtvarníci co jíst? A nebo ne, jak říkal?
1: Výtvarníci, že jo? To
0: je... Grafici a tak dále. Vojto?
2: Já myslím, že budeme mít co jíst, protože přece, když chceš si doma pověsit obraz, tak si ho nevygeneruješ s umělou inteligencí, pokud máš telefon na Štěpána Mareše, že jo? Tak jo, že jo, jasný, jak... Prostě chceš, aby ti visel doma Mareš, že jo? Že to tak, že jo?
1: Tak to je snad samozřejmý, že jo? To jako... Ale děkuju, jako jo. No ne, tak jako mě zase naopak se nepoštěstilo doteďka dělat večerníček, jo. Takže...
0: Ne, teď jsi měl ale Štěpáne říct, že ty chceš, aby ti doma visel Jurík, prostě...
1: Já vím, no tak jako chci to samozřejmě, ale já už to nemám kam pověsit, že? Protože já tam mám, rozumíš, jako já tam mám od Dalího přes Teodora Pištěka, že já nevím, po, já nevím, právě toho Picassa Modiglianiho, jo. Jo, ale do tyhle ty společnosti samozřejmě patříš, já si tam rád pověsím.
2: Myčku tak prostě Picassa sundáš, jako dáš ho do garáže, ne?
1: No, no přesně tak, ten Picasso, to jsou čmáranice, to jsou právě ty kosoštverce, ale chtěl jsem říct, že ta umělá inteligence, teď, jako dneska, včera, předevčírem jsem četl, že snad, já nevím, Tom Cruise ten žije.
0: Ježíš, my se tady hrabeme furt v mrtvolách.
1: Ne, že už jako ti třeba i herci v Hollywoodu jakoby jsou tvoření třeba jakoby AI, jo?
0: No.
1: Ale ne, já teďka na rovinu, pokud to někdy získá vědomí, no tak jsme v Terminátorovi, že jo? Jo, tak jo, což je podle mě blbost, takže nikdy to nenahradí tak chytrý mozky a tak úžasný nápady, jako má tady Vojta, jo? Takže AI nezvítězí, přátelé, nezvítězí.
2: Budeme bojovat a nevzdáme se.
0: Říká velmi optimisticky Štěpán Mareš a Vojta Jurík, kteří byli dnešními hosty pořadu A vyřešne stála. Štěpán Mareš, v hrsti Vojtěch Jurík.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlovarské krajské nemocnici by mohla být další centra. V dolní části nádrže Hracholusky na severním Plzeňsku jsou ke koupání výborné podmínky. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Nejčastěji šlo o obchod a stavebnictví. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovarská krajská nemocnice bude usilovat o vznik dalších center. Poslední vzniklo na začátku letošního roku a jedná se o komplexní onkologické centrum. Další by měla přibýt v následujících letech, říká generální ředitel nemocnice Jiří Štefan.
5: Když hovoříme o takzvaných centrech vysoce specializované péče, těch my máme v tuhle chvíli 6 provozujeme a další 2, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: V Plzeňském kraji jsou podle hydrobiologů i nadále koupaliště s velmi dobrou kvalitou vody. Lidé se můžou bez obav vykoupat v Boleveckých rybnících nebo v Košuteckém jezírku v Plzni. Dobrá voda je i v části Hracholuské přehrady, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
6: V nádrži Hracholusky v blízkosti Hráze jsme naměřili tento týden průhlednost vody přes 6 metrů, což je v tuto roční dobu neobvyklé. V horní části nádrže už se ty podmínky zhoršují, ale v oblasti Rados jsou stále ještě velmi příznivé.
3: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejmíň na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže, je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto dodavu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena, dalších 16 lidí je zraněných. Z toho 3 jsou v ohrožení života. Organizátoři akci předčasně ukončili.
4: Sport.
3: Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová postoupily do finále turnaje Pro Tour Challenge v čínském Shangluu. Nad Američankami Molly Philipsovou a Molly Shawovou zvítězily 21-13 a 21-14. O titul si české reprezentantky zahrají s Ukrajinkami Davidovou a Chmilovou.
4: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Hlavně posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasirova jako?
2: Opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě neochutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři, u toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: 800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: K rehabilitaci pacientů s roztrouženou sklerózou nově pomáhá virtuální realita vytvořená v Plzni. Muž bez řidičáku v Kinčperku nad Ohří ujížděl policii, vjel na cyklostezku, hledají se svědci. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
2: Teďka si dáme na ruku trackery, už jste si tam dala jeden na zápěstí.
3: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
2: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
3: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Vysokou rychlostí ujížděl v pátek kolem 16. hodiny 43-letý řidič před hlídkou městské policie v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Muž na opakované výzvy strážníků, kteří ho chtěli zastavit, nereagoval. Jak informoval mluvčí krajských policistů Jan Bílek, při ujíždění vjel také na cyklostezku, kde mohl ohrozit několik osob. Před vjezdem na most vozidlo zaparkoval a z místa utekl. Po chvíli ho ale strážníci vypátrali a zadrželi. Následně zjistili, že má muž platný zákaz řízení. Policisté žádají svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlbachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Francouzský státní dopravce SNCF do odvolání přerušil železniční dopravu v úseku jižně od Bordeaux. Oblast sužuje rozsáhlý lesní požár. Informuje o tom agentura AFP. Úřady už dříve uzavřely část důležité dálnice a nařídili evakuaci dalších 55 tisíc lidí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu na síti X napsal, že celkem je v zemi aktivních asi 30 lesních požárů. Zhašením pomáhá i vojenský letoun Airbus A400M. Sport. Kordista Martin Rubeš z Karlových Varů skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. nejlépe v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži, Jakub Jurka, obsadil 34. místo. V sobotu se o historický úspěch českého šermu postaral Aleksandr Šupenič, který v Hongkongu ovládl soutěž fleretistů.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy srážky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 220 u Mezirolí na Karlovarsku se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A krátce po 11. vás od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary už zase zdraví Lukáš Pochylý. Přeju vám příjemné předobědí, tedy čas před tím příjemným denním zážitkem, jako bude určitě nedělní oběd, to vám samozřejmě přeju a dobrou chuť k něm už takhle dopředu. Ale ještě vydržte, než začnete servírovat, budu vaše ještě nějaké menu nabízet já, také si dovolím servírovat zajímavosti a příjemnou hudbu. Mám pro vás sudeckou stopu a výlet, příběh, který nás zavede do Plzně. Ale pojďme postupně. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary nabídnu další díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát vás zavedu na Chebsko, kde je ještě stále možné najít dřív typické domy Hrázděnky. No a rubrika Náš příběh vám představí plzeňského tkalce Jana Součka. Tkaní se věnuje, věřte tomu, už víc než 20 let. Co nám poví, na to si musíte ještě chvíli počkat. Chvíle nám z příjemní písničky, které se nikdy neoposlouchají, Vítězslav Vávra, Radek Tomášek, Annie Lennox, Xindl X nebo Iveta Bartošová a Alphaville. To je hudební nabídka. Ať je vám s námi příjemně a příjemně si užijete stále ještě, alespoň tady u nás v Karlových Varech, slunečnou neděli 26. července.
0: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylý.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z misu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
5: Do kalendáře a dalších let si připíšeme i dnešní datum. Právě před několika minutami agentury oznámily, že zemřel výtvarník Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie a bývalý rektor AVU. Bylo mu 86 let. I k tomu podrobnosti přineseme. Ať tak či tak, příjemný poslech s námi.

0: Sudetské stopy.
1: Na řadě je slibovaný další díl seriálu Sudetské stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa tentokrát natáčel o vesničkách na Chebsku, kde je možné ještě výjimečně najít domy, které bývaly běžné a dávaly této oblasti specifický charakter.
2: Stejně se vždycky těším, když jedu do Chebu, až na náměstí uvidím špalíček.
3: Možná proto, že je z hrázděnýho zdiva a ty trámy ve fasádě mu zkrátka dávají zvláštní noblesu. Je tak trochu jako z pohádky. Škoda, že těch domů už je tak málo.
2: No ale pořád na ně můžeš narazit třeba v zapadlých vesničkách na Chebsku, kde jsou něco jako zjevení.
3: No to bych se rád někdy zjevil, teda takový zjevení viděl.
2: No to můžeš, třeba v Salajně.
3: Salajnu? Tu bych asi nenašel ani na mapě.
2: Já vím o mapě, kde najdeš třeba taky Dolní Lažany a tam další pěkný hrázděnky.
4: Na otázku, co je to hrázděné zdivo, odpovídá umělá inteligence takto. Hrázděná stěna je konstruována z hrázděných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný vnitřní prostor je vyplněn materiálem bez nosné funkce. Mazaninou, vepřovicí, později pálenými cihlami. No a kdo stavěl hrázněné domy? Na tuto otázku už odpoví historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Na Chebsku můžeme říci, že hrázděná architektura je určitě spojená tedy s německy hovořícími obyvateli tohoto regionu.
4: Oproti klasickým bílým fasádám vypadají ty hrázděné domy velmi malebně.
5: To chebské hrázdění je známé tím, že ty nosné konstrukční prvky jsou doplněné také těmi jemnějšími mřížemi, které jsou velmi estetizující, a potom ještě ta barevnost, tedy kombinace často modré s bílou a červenou, případně s tyrkysovou barvou, jsou potom velmi estetické a v kombinaci se zeleným rámováním lesa to opravdu vypadá velmi malebně.
4: No a kde přesně, to napoví nejen Štěpán Karel Odstrčil, ale i speciální mapa nazvaná Hrázděná architektura v okolí Chebu.
5: Ano, naše nová mapa se snaží prezentovat tohleto specifické kulturní dědictví regionu, kterému říkáme historické Chebsko, a přibližuje tedy především venkovské stavitelství.
4: Pojďme se do té mapy podívat. Příkladů hrázděné architektury je na mapě vyznačeno celkem 23.
5: Myslím si, že velice zajímavé je místo kolem Doubravy, kterou známe jako vesnici s četným hrázděním, ale naše mapa je přeshraničí. Ukazujeme i na tu blízkost do Bad Neuenrohrtu, kde rovněž najdete krásné příklady hrázděné architektury Dolní Lažany, Salajny, anebo třeba i poutní místo Maria Kneipelbach, Kňafák nedaleko Milíkova.
4: Budov se mnoho nezachovalo. O to milejší je vidět statek, který se díky náročné opravě zachoval, a tam už pozve historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Hrázděný statek v Milíkově, který tedy spravuje muzeum Cheb, nabízí ukázku hrázděné architektury i pohled do světa chebského venkova přelomu 19. a 20. století. My máme otevřeno od dubna do října. Během sezóny se potom koná ještě celá řada akcí, komentované prohlídky.
4: No a pozvánkou na statek v Milíkově mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi končí další díl seriálu Sudetské stopy. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Jan Souček z Plzně tráví většinu svého života u tkalcovského stavu nebo na nejrůznějších trzích, kde své umění tkaní často i předvádí. Přestože tkaní nebylo od jakživa jeho snem, stalo se mu osudem. A jak ke svému řemeslu přišel?
2: Tenhle zvuk Jana Součka provází skoro den co den už přes 20 let. Vždycky vás tkaní na stavu fascinovalo, jste vyučený tkadlec?
3: Vyučený nejsem, jsem samouk.
2: Takže metoda pokus omyl, to také utkání je možné?
3: Nakonec se to povede, ten omyl většinou vyřeším tím, že se ten pokus nakonec podaří.
2: No ale podle něčeho jste se přece učit musel.
3: Byl jsem na jednodenním kurzu v Praze, kde nám něco ukázali, pak jsme si koupili stav na inzerát a začali jsme nad tím bádat pomocí knížek a co jsme kde viděli v televizi a tak.
2: Teď už ve své dílně máte stavu několik.
3: Mám tady ten první, ten z toho inzerátu, protože jsem byl truhlářem, tak jsem si tam musel něco přidělat, nebyl tam třeba osnovní válec vůbec. No a pak mám stavy vedle. Tady to je ten, co vozím na ty trhy, to je ten malinký, říkám mu koťátko. Teďka tady zrovna vyrábím prostírku. A to zkusím i ve stoje, ono to jde.
2: Za námi a nad námi jsou pověšené batohy, tašky, čepice. Ty si také šijete sám?
3: Nešiju, mám šikovnou švadlenku. Jsem jenom tkadlec, nemůžu dělat všechno.
2: Takže nejste jako krteček z oblíbeného animovaného seriálu a knížek?
3: To nejsem. Já si koupím nitě z nějaký přádelny, udělám si osnovu a pak z těch nití tkám a vyrábím ty výrobky různé.
2: Nitě z přírodních materiálů?
3: Ano, jenom z přírodních materiálů, bavlna a nebo len.
2: Ale vidím, tady máte šicí.

0: máchal, aby to prostě bylo pěkně vyprané.
1: Takže své látky i perete?
0: Ano, všechny látky peru, aby se to těm lidem prostě nesrazilo, aby to mělo už stálý tvar, jak to bude.
1: A potom žehlíte?
0: Žehlím, mám tady mandl. Když se nám ten mandl zahřeje, tak si nejdřív vezmu látku, kterou nakropím. Zatočím, nechám to provlhčit pěkně tu látku, jak se to dělalo dřív. Jo? A potom, když už je to akorát, tak tu vlhkou látku dávám do toho mandlu.
1: Je tkaní i kreativní práce?
0: Já si myslím, že je hodně kreativní, protože se dá hodně vymýšlet u toho. Už jenom ty barvy, proužky.
1: A vy sám jste důkazem, že je to vlastně i práce pro muže, což by ne každý čekal.
0: Je to pro chlapy práce, protože některé ty stavy jsou opravdu veliký. Drobný holky prostě neobsáhnou tu šířku toho stavu a fyzicky někdy je to i docela náročný.
1: A máte víc kamarádek tkadlen anebo kamarádů tkalců?
0: Víc tkadlen mám, ale jsou i tkalci.
1: Prostě tkaní může být koníčkem a nebo i zaměstnáním pro každého.
0: I malí děti si můžou zkoušet tkát. Když někde se natruju, tak jim to půjčím a prohodí si člunek.
1: Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Římský básník Publius Ovidius Naso řekl, že nic neběží rychleji než léta. A měl samozřejmě na mysli roky a měl samozřejmě pravdu. Ale o létu jako ročním období si myslím, to platí úplně stejně. Užijte si proto co nejlépe letní neděli. Rádi vám k tomu budeme i dál.

dělat společnost, třeba už za chvíli díky písničkám na vaše přání. Lukáš Pochylý se tímto přáním loučí, těším se na slyšenou s vámi už příští týden.

0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Karlových Varech pokračuje modernizace urgentního příjmu. Hasiči dohašují skrytá ohniska po požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. Modernizace a rozšíření urgentního příjmu pokračují v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Práce jsou za plného provozu, vše je zatím bez problémů, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
3: Tak zatím vše probíhá tak, jak má. Stavební firma se naštěstí pohybuje zatím mimo prostory nemocnice jako takové, tudíž se nás to nedotýká ani nás zaměstnanců, ani občanů. Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
2: Projekt je součástí generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Hasiči dnes pokračují v likvidaci požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasiči požár dostali večer. Aktuálně je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na místo teď dorazily nové jednotky. Práce budou pokračovat zřejmě celý den, možná i zítra, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
4: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří. Jo.
2: Pracovníci polesí zatím odhadli škody na 800 tisíc korun, ale dnes si budou ještě upřesňovat. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. 76-letý herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím.
2: Výroční cenu letos obdrží ještě herečka Anja Geislerová nebo francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Záchranné týmy pátrají po 23 pohřešovaných z vietnamské nákladní lodi. Potopila se v Jihočínském moři. Informuje o tom agentura AFP, podle které se plavidlo dostalo do potíží poblíž atelu Ohnivý kříž. Na palubě bylo celkem 62 lidí, 39 z nich se už podařilo zachránit. Do pátrací a záchranné operace se zapojilo 6 čínských lodí a helikoptéra a taky jedna vietnamská loď. Hanoj se podle AFP k incidentu zatím nevyjádřila. Sport. Fotbalisté Slávie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šancelize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. V 17 hodin a 30 minut začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na úvod sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktoria prohrála s Libercem taky 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne a hlavně večer přibývání oblačnosti a kolem půlnoci místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: To byly polední zprávy a Hana Zubková a 5 minut po 12. hodině startuje polední program Písničky pro vás. Telefonní linka sem k nám do karlovarského studia Českého rozhlasu je 221 500. Však vy ho znáte.
0: Dobré odpoledne a

0: Český rozhlas Karlovy Vary, polední program, tedy písničky pro vás a dnešní oslavenkyně, paní Anna z Ostrova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vše nejlepší k vašemu svátku vám přejeme.
1: Taky děkuji.
0: A za druhé, pojďme říkat, pro koho budeme hrát.
1: No, Standa Hrdoucu, Olinka Alenka, Míra ze Sokolova, Alice, jestli to poslouchá. No a já už nevím, jako takhle. A vám taky.
0: Takhle z hlavy v prudkosti nevíte, komu byste to poslala, že?
1: No, protože mi vypadá vám...
0: Cože vám...
1: Ne, těch je hodně, víte, tak to.
0: Cože vám vypadá, vás jste říkala?
1: Ne, já si dělám srandu, jako že člověk má tolika jmen, víte, že člověk nepamatuje všechno.
0: OK. Toho, jo? Tak Aničko, oslavte svůj svátek dneska, ale pořádně.
1: Jo.
0: Vemte za to, jak se říká.
1: Jo.
0: Mějte se pěkně a někdy nám opět zatelefonujte. Naschledanou. Tady je Karel Gott. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Telefonní linka 221 55 37 37 a právě na tu z Horního Slavkova telefonuje pan Josef. Dobré poledne, Josefe.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to bez Baradio, vás také, pane Tenka. A dneska prostě, když mají ty Aničky ten svátek, tak jim necháme zahrát Babiho Daňka Radužu Loch Lomond. A bylo by to pro Standu z Dolců, Jarouše do Hranic, Hanzio do Němec, pro mé sestry, pro vás samozřejmě, pro celý vás kolektiv. A zase někdy naslyšeno, ať se vám daří.
0: Já děkuji za celý náš kolektiv. A tady je Vaby Daněk a Raduza Loch Lomond. Mějte se pěkně v Horním Slavkově, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: aby Daněk s ním Raduza Lochlomond, Český rozhlas Karlovy Vary, 13:45. Linka je obsazená, telefonuje pan Miroslav Sýkora a ten je ze Sokolova. Dobré poledne.
1: Dobrý den, tak přejeme paní Aničce všechno nejlepší k svátku, paní předsedkyni obci Slováku, a přejeme všechno nejlepší a poprosili bychom zahrát nějakou hezkou písničku od Medvedů. Oni jsou všechny hezký písničky, takže přejeme všechno nejlepší paní Aničce ze Sokolova, paní starůstkové.
0: Nashledanou.
1: Děkuju a nashledanou.
0: I hezký vám nashledanou, hezký den.

Český rozhlas, za 9 minut už bude 12:30 a je tady první přání písemné. Dobrý den, prosíme o písničku pro hokejistku Nelu Zítkovou z Božičan. K jejím 20. narozeninám celá rodina přeje hodně úspěchů v hokeji i v životě a máme tě rádi. Prosím, zahrajte Justina Timberlakea. Tak my hrajeme Justina Timberlakea.

0: Knihkupectví technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary,

Sítio Clube.

0: ostatní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, polední program Písničky pro vás, kde hrajeme na vaše přání a máme tady jedno gastronomické přání. Budeme hrát pro paní Jelínkovou, že jí velice děkujeme za vynikající lívance. Neuvěřitelné, to se sem k nám do rozhlasu dostane. Děkující jsou paní Hana a pan Jiří a vybrali i písničku, tak posíláme.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky pro příjemný den. Letní písničky, které potěší. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.

0: Helenu Vondráčkovou vystřídá paní Alena Schodová, které přejeme vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Trnka, já vás moc zdravím a písničku dneska posílám paní Aničce z Ostrova k meninám. Milá Aničko, já vám přeju k svátku hodně pevného zdraví, štěstí, pohodu a hlavně dobrou náladu. No, vybrala jsem vám písničku od Petra Spáleného, kterého máte moc ráda.
0: No a také se přeje...
1: A také se přeje
0: hodně lásky, paní Aleno, hodně lásky se také přeje.
1: Ano, hodně lásky.
0: Nesmí chybět, mějte se pěkně a někde jenom opět zatelefonujte. Naslyšenou.
1: Děkuju vám, naslyšenou.

Tolik Petr Spálený a dáma při tělem Český rozhlas Karlovy Vary. Za 6 minut bude 1:15. Dobrý den, píše Míša ze Sokolova. Chtěla bych nechat zahrát pro mého Vojtíška a pro mého Miláčka. Bylo by to Sílu Midej od Josefa Wagnera, že je oba dva miluju a písničku jim posílám. Máme 11. výročí. To je hezké.

0: Zahrajte prosím písničku pro Tima Bauera, který ve čtvrtek oslavil své 18. narozeniny, ale dneska v Sokolově máme zahradní party a grillujeme. Prosím, zahrajte Miraj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, za 10 minut odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Nicméně do té doby ještě budeme hrát na přání. Telefonuje Honza z Karlových Varů. Dobrý den.
1: Celý dobrý den, nádherný den přeji, krásnou neděli všem posluchačům Karlovarského rádia, a když byste byli tak laskaví a zahráli nám nádhernou vzpomínku, jednu skladbu od Nancy Sinatrové, Summer Wine. Takže děkuji pěkně a přeji všem hodně, hodně zdraví, štěstí, ať se daří.
0: Děkujeme za velice milé přání a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, písni.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP modernizuje světelné křižovatky. V Plzeňském kraji je jen pár koupališť se špatnou kvalitou vody. A dnes čekejte postupné přibývání oblačnosti, teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu začala modernizace světelných křižovatek. Město investuje do oprav 71 milionů korun a celou částku zaplatí z vlastního rozpočtu. Cílem je hlavně zlepšit plynulost dopravy na hlavní evropské ulici. Úpravy se ale budou týkat i kruhového objezdu v Pražské ulici. Chystané změny přiblížil místostarosta Michal Pospíšil z ODS.
2: Ukázalo se, že kruhový průjezd je v současné době neefektivní. Když bychom ho zpátky vrátit do režimu křižovatky řízené semafory. My máme tady harmonogram prací rozdělen zhruba na těch 18 křižovatek po dobu 3 let.
0: O konkrétních uzavírkách a objízdných trasách radnice informuje vždy s předstihem na webových stránkách města. Podmínky ke koupání jsou v Plzeňském kraji i nadále příznivé, například v dolní nádrži Hracholusky na severním Plzeňsku nebo v soustavě Boleveckých rybníků v Plzni. Naopak špatnou kvalitu vody zaznamenali hygienici v rybníku Babylon u Domažlic. Jakým dalším lokalitám se mají lidé raději vyhnout, doplňuje plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
3: Nejhorší lokality můžeme aktuálně považovat horní část vodní nádrže Hracholusky. Tam je synic už velká úroda a pak můžeme zmínit i nádrž České údolí přímo na okraji Plzně, kde naštěstí synice zatím úplně nepřevládají, ale průhlednost je nízká kvůli silnému vegetačnímu zákalu.
0: Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
4: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
0: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Původ dronu není známý. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky bezpilotních strojů.
1: Počasí.
0: Dnes bude postupně přibývat oblačnost a kolem půlnoci čekejte místy přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením v Ostrově na Karlovarsku v ulici Hlavní třída nedaleko České pošty. Pro poruchu je tam odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
5: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky. Žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedo k zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No, a myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co by si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance.

0: která místnost je nejhůře uklidnitelná?
1: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
2: Asi kuchyně.
0: Kolik má zámek komínů?
1: 27.
2: 24.
1: Ne, teď už 23.
0: Fakt?
2: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
0: Kdo luxuje koberce?
2: Pokojska.
1: Já.
0: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
1: U slepic.
2: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
0: Kolik jich máte?
2: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
0: Když usínáte, na co myslíte?
2: Co budu dělat zítra?
1: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
0: Už jste se tu někdy bál?
1: Ne.
2: Ani ne.
0: Byl nebo bude tu někdy bál?
2: Ples nebyl nikdy.
1: Sním o velkém plese na nádvoří.
0: Umí tento dům mluvit?
2: Těžko říct.
1: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
0: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
1: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
2: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
0: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
2: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
0: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
2: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
1: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
0: Staníš se.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici. Richardův dub v Lázních Kinžvart nově patří mezi památné stromy České republiky. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Původní vestavba odborných učeben začala už v roce 2023. Stavbu ale zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Jak řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář z hnutí ANO, vestavba včetně vybavení učeben se tak dokončí zřejmě až letos, pokud se podaří najít dodavatele IT vybavení. Celkem město do budovy základní školy ve Šmeralově ulici investovalo přes 40 milionů korun. Richardův dub v historickém parku v Lázních Kinžvart je nově zařazený mezi památné stromy České republiky. Rozhodla o tom Agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub zimní má výšku 26 metrů a má za sebou více než stoletý vývoj. Zařazením mezi památné stromy dostal nejvyšší zákonnou ochranu, říká Jana Rolková ze správy HKO Slavkovský les.
3: Ochranu památného stromu zajišťuje mimo jiné ochranné pásmo, které je vymezené kruhem o poloměru 8,8 metrů od středu paty kmene památného stromu. V tomto pásmu je potom zakázáno památný strom poškozovat, ničit, nějak ho rušit v přirozeném vývoji a zejména provádět jakékoliv zemní práce, výstavu, používání herbicidu či okolní místo zalesňovat.
2: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
4: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
5: Jako pláč, láska je zášť.
4: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
6: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
4: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kucverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi více než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy více než 164 milionů kilometrů.
7: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
8: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně většinou dobré, aby ho zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: K tomu 5 minut, tady je víkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu. Karlovy Vary, vítejte. Za chvíli to bude dnešní další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. A i proto buďte s námi dál.
1: Dobré.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Dobré odpoledne, 2 minuty před 14:15. Řeka Ohře je letos kvůli nízkému stavu vody na některých úsecích hůře sízna. Vodáci proto častěji vybírají kratší trasy a na horním toku Ohře jim navíc plavbu komplikují vzrostlé říční trávy. Provozovatele kempů tím pádem hlásí méně návštěvníků. Podrobnosti v našem vysílání dodáme už za chvíli.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Řada českých řek má podle vodáckého webu rav.cz nízký stav vody. Platí to i pro řeku Ohři, kde vodáci musí na mělčinách u jezů nebo na dalších problematických místech z lodi vystoupit a přenést je. Podle provozovatelů kempů je proto i méně návštěvníků.
1: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl.
2: Říká provozovatel lokeckého kempu Jan Leština.
1: Z červnu to bylo samozřejmě lepší, teď ten začátek prázdnin zatím nějak vázne.
2: Jaký je teď stav vody v řece?
1: Chvíli to je dobrý, chvíli špatný, no. Sice prší, ale ty deště jsou slabý, no.
2: Vy tu půjčujete také lodě?
1: Teď v tom červenci je, bych řekl, že to je taky takový propad, no, zatím.
2: Na benzínovém vařiči si ranní kávu vaří vodák Tomáš.
3: Přijeli jsme z Kinčperka vlastně přes Královský Poříč až do Vojkovic.
2: Horní tok jste vynechali schválně?
3: Je to za prvý zbytečně daleko a na těch pár dní jakoby tenhle ten úsek je prostě hezký. No.
2: Vodák Petr si právě balí stan. Odkud kam jedete?
4: Tak vyjeli jsme z Tršnice a jedeme do Karlových Varů 3 dny.
2: Jaká byla řeka na horním toku?
4: Byla trochu jak zeleninová polévka, protože hrozně zarostla různými vodními rostlinami a vody je poměrně málo, takže to bylo i náročné celkem.
2: Jedete v týdnu, potkáváte hodně lidí na řece.
4: Okolo lokte je spousta vodáků, ale nahoře těch lidí nebylo tolik.
2: Provozovatelé půjčoven lodí říkají, že lidé letos nejčastěji vyrážejí na střední úsek Ohře mezi Kinčperkem nad Ohří a Vojkovicemi. V kempu v Tršnicích na začátku splavné části řeky ubylo podle jeho provozovatele oproti loňsku více než polovina hostů. Podobnou zkušenost mají také ve Vojkovicích. Pokračuje správce tamního kempu Bohouš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let.
2: Stojíme ve Vojkovicích v kempu, jsme u kiosku, před námi je menší ze dvou míst, kde se dá stanovat. Jsou tady 4 stany, je to takhle obvykle v druhé polovině července?
5: Tak to v žádném případě.
2: Proč si myslíte, že je to letos z těch slabších sezon?
5: Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
2: Nejste poslední zastávka na řece, za vámi jsou ještě úseky do Perštejna a do Klášterce. Kolik tam letos jezdí lidí?
5: Já si myslím, že naprostý minimum, že tam třeba 1/10 z těch, co přijedou, jedou dál.
2: Provozovatelé půjčoven lodí doporučují místo raftů spíše kánoje. Při nižším stavu vody mají menší ponor a lépe se ovládají. Z Lokte a Vojkovic na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, 4:03.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: V dnešním díle našeho seriálu se vydáme na severní Plzeňsko. Město leží 9 kilometrů od Plzně, narodil se v něm slavný český malíř Václav Broží a koná se tam jedna ze nejvýznamnějších turistických akcí. Když řeknu, že městem protéká řeka Třemošná, máme jasno. Třemošnou a možný původ názvu nám teď přiblíží nezávislý starosta Jaromír Cajdhaml.
2: To údolí té říčky, kdysi tam býval takový lužní les, dalo by se říct, a převládala bříza a taky ty křoviska střemky, to je střemka roznovitá, dneska odborně, že jo, ale ta střemka, to byla známá už v dávné době, je to takový keř s bílým kýtkem, ten okolo potoka se vyskytoval hojně, no a první lidé samozřejmě dávali taky asi první názvy. Takže já se domnívám, že opravdu to vzniklo z toho keře Střemcha.
3: Kdy byla o Třemošné první písemná zmínka?
2: Je dochovaná ve vídeňském archivu z roku 1181. Tady vládl kníže Bedřich, to byl takový nevýrazný panovník český, byl dosazený Barbarosou na český trůn. A ta zmínka samozřejmě právě ve vztahu k tomu názvu je o Střemošné. Píše se tam potom dál, o 10 let dál, ta ves Střemcha, Střemošná, patřila vladykovi Radostovi Střemošné a tam už je to s to Střemosna. Pak následovaly taky různý zkomoleniny v dalších letech, takže ta první zmínka ovšem asi neurčuje přímo vznik té Třemošný, protože tam následně potom někdy kolem roku 1280 patřila Třemošná kapitule Mělnické a proboš Mělnický si v jednom zápisu, který je taky dochován v archivech, stěžuje na malý výnos právě z té vsi Třemošná.
3: Třemošné se narodil významný český malíř Václav Brožík. Jehož rodný dům je kulturní památkou.
2: Ten se spíš jako kulturní památka stahuje k hamernictví, protože ten dům byl součástí Hamru, kde se vyráběly lopaty, krumpáče a podobně. Je to taková ukázka té architektury z roku 1850.
3: Za zmínku stojí i zdejší čtyřboká kaple se zvonovou střechou.
2: Byla vysvěcená v roce 1857. I ten zvon, který tam je, už je asi o 3 roky starší než samotná kaple. Myslím si, že ještě za zmínku stojí kamenný mosty, které jsou tady. Most přes Třemošenku. Je tady most kamenný železniční. To jsou takové stavby, které opravdu jsou i nádherné.
3: V Třemošně najdeme také nenápadný, nicméně historicky zajímavý pomník mistra Jana Husa. Pomník se sochou v nadživotní velikosti stojí v severní části města, kde je od roku 1946.
2: Byla dost jakoby porušená, několikrát se stěhovala. Dříve byla někde v tom prostoru ty bývalý návsi, pak se ta se stěhovala do toho kopečka nad Třemošnou. O tom ví málo lidí, protože on moc vidět není, ale myslím si, že tam samozřejmě ty lidi jako turisti cestu najdou. I kolikrát tam je vždycky pořádaná Třemošenská padesátka, tak dokážou ty turisti samozřejmě tohoto okolí včetně té sochy navštívit.
3: Třemošenská padesátka je tradiční dálkový pochod a cyklistická jízda pro veřejnost. Jedná se o jednu z nejznámějších akcí u nás, která se koná už více než půl století.
2: Kde se schází až 2000 turistů a pokaždý si najdou krásnou trasu, která samozřejmě jim ukáže celý to okolí a okolní vesnice. Je to moc zajímavá záležitost, takže pro turistiku ten program by se tady asi vždycky našel.
3: Anděla Blašková, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro Vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 26. července a přesně tento den před 3 lety hudební svět opustila Sinéad O'Connor. Zpěvačka se narodila 8. prosince 1966 v Dublinu. Dětství neměla závidění hodné. Rozvod rodičů, pokřivený vztah s matkou, která ji prý týrala a zneužívala, útěky z domova, absence ve škole, krádeže a prostituce vyvrcholily polepšovnou. Po návratu ze zařízení pracovala jako servírka a po nocích vystupovala v klubech. První skladbu naspívala ve 14 letech. O rok později už měla hotovou polovinu jejího skvělého debutu. Ukázala, že dokáže oscilovat mezi punkem, hiphopem a irskou tradiční hudbou. Sinéad O'Connor byla držitelkou řady hudebních cen. V Česku vystoupila 4x. V minulosti chtěla několikrát hudební branži opustit. Spekulovalo se o únavovém syndromu či o studiu teologie. Trpěla bipolární afektivní poruchou. O svých psychických problémech několikrát veřejně hovořila. Jejím častým tématem bylo náboženství. Zpěvačka v roce 1992 vzbudila značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lourdech vysvětit na kněžku, což římskokatolická církev neuznala. A v roce 2018 oznámila, že konvertovala k islámu a přijala arabské jméno Shuhada. Sinéad O'Connor byla 4x vdaná a měla 4 děti. Její syn Shane zemřel v roce 2022. Ve věku 17 let spáchal sebevraždu. Oficiálním důvodem úmrtí zpěvačky bylo podle deníku Irish Times zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci a bronchiálního astmatu spolu s nízkým stupněm infekce dolních cest dýchacích. Jejím bezesporu největším hitem byla písnička Nothing Compares to You, která pochází z dílny Prince a vyšla v roce 1990.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj bude na školách pokračovat v preventivním programu Staráme se o zoubky. Oprava basketbalového hřiště v Aši je téměř hotová. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj bude pokračovat s preventivním projektem Staráme se o zoubky. V uplynulém školním roce se do něj zapojilo více než 1500 dětí z 21 základních škol. Týmy stomatologů a hygienistek navštěvují třídy opakovaně a učí děti péči o chrup ve škole. Nové pomůcky jim darovala oblastní stomatologická komora, pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
4: Projekt Staráme se o zoubky je plánován až do školního roku 2028 a 2029. A zájem škol potvrzuje, že má své pevné místo. Kapacita pro školní rok 2026 a 2027 je už zcela naplněna a nově se do projektu zapojí na 25 základních škol z celého Karlovarského kraje.
2: V Aši finišuje oprava basketbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu. Práce začaly zhruba před měsícem. Stavební firma v příštích dnech položí asfaltový koberec. Kromě nového asfaltu na hřišti taky provádí nové odvodnění. Po obvodu osadí nové obrubníky a po vyzrání asfaltu plochu nalajnuje. Zbývat bude pořízení nových konstrukcí s basketbalovými koši. Jak potvrdilo vedení města, rekonstrukci navrhli obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
5: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
2: Německá policie pátrá po muži, který včera večer vjel autem do davu při berlínském pochodu na podporu za práva sexuálních menšin. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 16 lidí je zraněných. Pachatelem útoku je údajně 21-letý Abdul B., který se pohyboval v islamistických kruzích.
6: Podezřelý podle vyšetřovatelů vjel menší bílou dodávkou mezi lidi v parku Tiergarten, nedaleko Braniborské brány. Pak z auta vystoupil a utekl. Organizátoři kvůli tomu potom předčasně ukončili takzvaný Christopher Street Day, jednu z největších oslav příslušníků LGBT komunity v Evropě. Podle policie není známý motiv činu, úřady ho vyšetřují jako teroristický útok. O pomoc s vyšetřováním požádali i české kolegy, říká tiskový mluvčí policejního prezidenta Josef Bocán.
7: V současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
6: Útok na berlínském Prideu odsoudili jako odporný čin proti společnosti starosta Berlína Kay Wegner i spolkový kancléř Friedrich Merz, Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: Kordista Martin Rubeš z Karlových Varů skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. nejlépe v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži Jakub Jurka obsadil 34. místo. V sobotu se o historický úspěch českého šermu postaral Alexandr Šupenič, který v Hongkongu ovládl soutěž fleretistů.
3: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Počítejte se zdržením na silnici 210 u Lomnice na Sokolovsku ve směru na Svatavu. Pro poruchu je tam odstavené osobní vozidlo, ze kterého uniká palivo. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary 5 minut po 15. hodině. Vítejte a Aničkám přejeme k jejich dnešnímu svátku zaručeně jen to nejlepší. Před námi Krištof a tak nějak málo tančím a už za chvíli se podíváme na tipy pro volný čas. To, abyste věděli, co s tím dnešním načatým dnem.
3: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.

0: si svet v náručí.
1: Elias in the Shepherds, to je koncert, na který vás pozveme už za malou chvíli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přesněji nabídneme 2 vstupenky, a to do Chebu.
2: Tipy pro volný čas.
1: A ty pro vás máme 3 minuty před 3:45. Vítejte. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček výjíždí až do 4:45. Výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčinným rodinným fotografiím uvidí také takzvaná díla v čase. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě na zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svěců, jejíž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními relikviáři známých. Karlovarské muzeum připravilo výstavu nazvanou Historické plovárny foděvní. Design představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně modních doplňků a historické fotografie koupališť v regionu. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava Ženský akt. Právě ty uvidí v autorových dílech Žena bohyně, Světlo, stín a Femina de Luci Sumbra. Jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem. Tolik tipy pro volný čas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: západočeská kapela, kapela z Plzně Mandrže, Ona se smála. Tady je víkendové odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut už bude 16:30. Tak víte, proč se v češtině říká koukat jako puk? Ten, kdo netuší a kouká teď jako vejr, vyvoraná myš, nebo husa do flašky, by si měl počkat na jazykový koutek. Ten tady bude už za malou chvíli. Ano, budeme soutěžit a do hry v tuhle chvíli dáváme 2 vstupenky. Klub Divan v Chebu uvede v pátek 31. července od 19 hodin koncert Elias and the Shepherds. Jedná se o energickou folk popovou hudbu, která má kořeny v irském folku. Chybět nebudou ani tklivé melodie. A my právě teď nabízíme 2 vstupenky na toto vystoupení, které bude bezesporu velice zajímavé. No a soutěž, ta se bude věnovat tanci. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tady je dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Koho máme na druhé straně aparátu? Haló, haló, haló, koho máme na druhé straně aparátu? Tady s náma někdo nemluví, ale nám to nevadí. Vezmeme ještě někoho jiného. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne, Lenka.
0: Ano, máme dobré odpoledne, Lenko. Já jsem Jiří, jak se máte?
1: Dobře.
0: Jo, oběd byl dobrý, vydařený, pochutnala jste si.
1: Určitě.
0: Tak z toho máme radost. Za A. Pojďme se věnovat. Zmínili jsme, že právě akce, na kterou máte šanci vyhrát si vstupenky, tak se jedná o energický folk popovou hudbu, která má kořeny v irském folku. A tak otázka se bude Irska týkat. Znáte takový ten typický irský tanec s těma rovnýma nohama, jak se různě skáče po zemi? Je to velice efektivní a musí to být velice fyzicky náročné.
1: No, trošku znám.
0: Tak za A se jmenuje čtverilka, za B je to step dancing, anebo za C double dancing.
1: No, je to ten irský step, oni mají dokonce stepovaný stepovací boty, myslím si.
0: No, dokonce, co jsem se dočet, když jsem se teďko připravoval, tak jsou 2 druhy. Buď to může být v měkkých botách, anebo v tvrdých botách. To asi záleží, kdo má jaké paty, kdo by to jak zvládl, ale nejsem na to odborníkem. Tak, pojďme, on se úplně nejvíce proslavil světoznámou show Riverdance, to byla od roku 1994. A tak ta otázka za A, čtverilka, za B, step dancing, anebo za C, double dancing.
1: No, bude to ten step dancing.
0: Bude
1: step.
0: To ten step dancing, byste tak jako dala k dobru. Jo, jo, jo, to je pravdu. Já to nebudu nadále protahovat ani dramatizovat, tak vyrážíte. Máte to daleko do Chebu?
1: No, daleko z Mariánských Lázní to nemám. Musíme se domluvit, jak vyjedem.
0: Jak vyjedete? Tak. Na kole. Vyražte na kole, to bude krásný výlet, ale faktem je, to byste na koncert dorazili malinko opocení a to nemůžem potřebovat. No. Tak jo, já vám, paní Lenko, gratuluji, mějte se krásně a vydržte mi ještě na telefonu,
1: děkuju,
0: ať se domluvíme na předání. Tak pěkný den.

0: láska je tu s námi, to je vždy lepší nedělní odpoledne. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Jazykový koutek.
0: Jak si mladí studenti vykládají význam starých rčení, to vám teď ukážeme na jednom příkladu. Jazykovědkyni přizval k mikrofonu Vladimír Šťovíček.
2: Proč se říká kouká jako puk? To nám právě teď přišla osvětlit Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych nejprve připomněla význam daného rčení. Kouká překvapeně, vyjeveně, nechápavě, neví, o co se jedná.
2: Základní dotaz ale asi bude, jak se do rčení dostal právě puk.
3: Je to tak. Mí studenti mě překvapili lidovou etymologií tohoto slova ve frazému. Domnívali se, že jde o hokejový touš, tedy o věc neživou, která ve rčení reprezentuje věc neschopnou něco pochopit a neschopnou se dívat.
2: Z vaší reakce je patrné, že tento moderní výklad asi nebude korektní, tedy že o hokejový puk nejde.
3: Myslím, že ne. Jednak se jedná o frazem starší, vzniklý v době, kdy se hokej ještě nehrál. A jednak, zamyslíme-li se nad frazemi se stejným významem, mnohé mají nespisovnou podobu, například se slovesy čumět nebo vejrat, a objevuje se v nich také často zvíře. Například kouká jako tele na nová vrata, kouká jako vejr, kouká jako sůva z nudlí, kouká jako husa do flašky nebo kouká jako vyvoraná myš. Můžeme tak předpokládat, že slovo puk, užité ve frazému, označuje také zvíře, konkrétně kozla. V jeho západu českém nářečí je doloženo pro kozla slovo pukl, které má i podobu puk. Doklady najdeme ve starších slovnících. V příručním slovníku jazyka českého je uveden doklad z díla Jindřicha Šimona Bára. Pukl, dialekticky kozel. Hloupý Martine, koza bečí, pukl ne. Slovo pukl bylo na Chodsku přeneseně užíváno i pro označení menších dud, kozlíka. A dudák je označován také jako puklař. Závěrem můžeme připomenout, že puk s významem hokejový touš se do rčení také dostal. Zaznamenala jsem moderní frazem, kouká jako puk na novou hokejku. Domnívám se, že ke vzniku dané obměny rčení přispěla právě homonymní podoba slova.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: které nestárnou. Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
1: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Budoucnost porodnice v nemocnici Cheb by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. 7 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa nedaleko Hlinek na Karlovarsku, naopak hašení lesního porostu u Velhartic na Klatovsku hasiči ukončili. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. O budoucnosti porodnice v nemocnici v Chebu bude rozhodnuto do konce letošního roku. Ministerstvo zdravotnictví totiž zpracovává koncepci gynekologicko-porodnické péče, která má upravit síť jednotlivých oddělení. V chebské nemocnici se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porody ročně. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
2: Cílem je, abychom zajistili, že péče bude skutečně bezpečná a kvalitní. To je to zásadní kritérium jak pro ty maminky, tak pro jejich děti, které se v těch porodnicích narodí. Takže my to teď plánujeme a budeme seznamovat s tím veřejnost na podzim.
0: Karlovarský kraj a krajská nemocnice chtějí porodnici v Chebu zachovat. Argumentují tím, že právě na Chebsko přicházejí noví investoři. Mělo by tak dojít k navýšení pracovních pozic z 5 000 až na 8 000 lidí. U obce Hlinky na Karlovarsku hoří les. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, na místě zasahuje 7 jednotek. Požár podle aktuálních informací zachvátil zhruba 100x 50 metrů lesního porostu. To požár 5 hektarů lesa dohasili hasiči u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Nikdo při zásahu neutrpěl zranění, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
3: Pobalili jsme, máme dohašeno, budeme na místě nechávat do zítřka do 8 hodin do rána místní jednotku na dohled a zítra to budeme v 8 hodin předávat majiteli, což jsou Lesy České republiky. Škoda, co tady byl zástupce lesů, by měla být 1 000 000 korun a příčinu zatím šetření.
0: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Prezident regionu Normandie Hervé Morán doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další 1 000 000 turistů. Sport. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prohrály finále deblu na turnaji v Praze. Britkám Dartové a Lumsdenové podlehly 2x4-6 a titul nevybojovali. Počasí. V noci a zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
6: Velmi málo, ale občas ano.
5: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
6: Asi.
5: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
6: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
5: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
6: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
5: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
6: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, viď?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Zase mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. No. Tam stojí.
4: Teď ještě otázka, která se tam používá.
9: Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
3: Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
9: Ale... Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. My jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
0: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
0: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
0: Tak.
5: Co?
0: Já ho poslechnu.
5: Jo?
0: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
0: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
0: řekni to,
4: tisk.
0: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
0: To má vědět, jaký oblouky. Tak.
9: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
0: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Mě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
10: Český rozhlas Karlovy Vary. Yeah.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C.A.K. Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstop co.
4: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazky a Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Sazky a Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Mm-hmm. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Sazky a Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
6: vědět.
2: Na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní.

0: že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
1: Zvaše on je, ale jako...
2: Zdeněk Posíva se nám prosí.
3: Tak to náhodou vím.
0: Ano.
4: Schválně.
3: Ten to prst je zbytečný.
0: Ano. Useknout, useknout, já bych navrhoval.
3: Myslím to vážně.
0: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prst.
3: Tak proto se
2: tam nosí prst.
1: Pro mě teda
3: kromě hudebního.
2: Ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící. To když domyslíme jako pozor, jo.
4: Ten... A co kytaristé ti potřebují taky? Ty klaviristé to říkáš, no já.
5: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
6: Z pochopitelných důvodů nechce být. Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Ranní rozhlas Karlovy Vary.
1: Mě dědeček kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního Kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil: existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít, a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůbek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky a říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale...
3: T-
2: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči likvidují požár lesa a harabanky u obce Hlinky na Karlovarsku. Verušičky na Karlovarsku získaly ocenění za opravu kostela. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 630 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. 7 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa a hrabanky nedaleko obce Hlinky na Karlovarsku. Zasažená je plocha 100x50 metrů. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, hoří na zalesněném kopci nad obcí. Požár byl už ale lokalizován a oheň se dál nerozšiřuje. Zasažená plocha se prolévá vodou. Likvidace podle něj dnes určitě neskončí. Řekl, že hasiči budou místo ještě hlídat a kontrolovat. Meteorologové v sobotu rozšířili výstrahu před vznikem požáru na celé západní Čechy. Zatímco v Plzeňském kraji bylo v sobotu několik požárů, Karlovarskému kraji se vyhnuli. Verušičky na Karlovarsku získaly ocenění za opravu kostela Nejsvětější Trojice v soutěži Vesnice roku. Obec převzala zlatou cihlu v kategorii obnova nebo rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu. Podle nezávislého starosty Verušiček Petra Kvasničky je kostel z 19. století dominantou obce a jeho kompletní oprava trvala 8 let.
2: Stály jenom obudovy zdi. Už se schylovalo k tomu, že to bylo prohlášené jako zřícenina, ale to se nestalo, takže kostel se zachránil a vlastně pod kostelem je ještě krypta, to je taková zajímavost, tam je poslední zámecký pán a jeho syn Karl a Josef Hetzlovi z Haldorfu. Pohřbení jejich mumifikovaná těla.
0: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
3: Mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
4: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
3: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
3: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli, jejím 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Primátor německé metropole Kai Wagner odmítl, že by pochod hrdosti byl nedostatečně zabezpečený. Útok se stal několik stovek metrů od vyhrazené oblasti. Sport. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na pětistovce musel spokojit s bronzovou medailí a nenavázal na sobotní triumf na kilometru. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru další dva bronzy z poloviční trati i z dvoustovky. Na sprinterské trati 200 metrů doplnil konto české výpravy o stříbro juniorský kajakář David Mach. Počasí. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chodově na Sokolovsku ve Školní ulici bourala motorka. Projíždět tam se zvýšenou opatrností.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary blahopřejeme písničkou.
6: Jsme Český rozhlas a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Opět tady máme od vás gratulace, které až do 18. hodiny budeme pěkně postupně vyřizovat. Já jsem Jiří Trnka. Dobré odpoledne.

pasujete, dovádíte, až je jako růže. Taháte jí za sukničku, ona nic nezmůže. Taháte jí za sukničku, ona nic nezmůže.

0: pořadu blahopřejeme písničkou. Je čas, abychom se podívali na jedno z přání. Vážená redakce, prosím, zahrajte písničku Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan pro paní Alenu Brandovou, která tento týden slaví své narozeniny. Obec Klášter jí k životnímu jubileu přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let. Tak tady už je Hradišťan.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

pravidelný přispěvatel pořadu Blahopřejeme písničkou, pan Josef Koubek, se opět ozval a my za to děkujeme, vážená redakce. Jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas prosím o zařazení našeho blahopřání do pořadu v neděli 26. července. Tak to plníme. Naše blahopřání je adresováno dvěma členům fanklubu Atlasu, panu Tomáši Pláčníkovi z Čermené u Hrádku a panu Miroslavu Bednářovi z Kamenice nad Lipou. Oběma oslavencům, kteří svoje životní jubileje oslavují právě v těchto dnech, upřímně gratulujeme a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, dobrou náladu, pohodu a také trvalou spokojenost. Ke gratulacím přidáváme písničku od kapely Atlas Šumava Matka Hor. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji, s pozdravem předseda fanklubu, pan Josef Koubek. My vás zdravíme, Josefe.

0: Pořad Blahopřejeme písničkou vysílá Český rozhlas Rádio vašeho kraje každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Teď k tomu, jak u nás objednat nějakou gratulaci, buď to můžete využít ty klasické cesty, jako třeba napsat dopis, napsat e-mail, a nebo ta úplně nejlehčí cesta je vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje. V dolní části je takové okénko, kam zapíšete nějakou vaši gratulaci, nějaký váš vzkaz, pro koho budeme hrát, co budeme hrát, od koho to hrajeme. No a o kousek výš vyberete, zdali v sobotu anebo v neděli žádáte, abychom vaši gratulaci vyřídili. A pak už jenom čekáte, těšíte se a posloucháte Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

každý hasič pije pivo. Druhé, nenechá nikdy spadnout pěnu. Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí stát. Šesté, v požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát a desatero hasiče musí

Sbor dobrovolných hasičů obce Třiština byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali třištínští hasiči u řady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Třištíně velmi dobře postaráno.

Vážená redakce, prosím o zahrání písničky od Jarka Nohavici. Jiné to nebude pro Aničku Rýdlovou z Plzně k dnešnímu svátku a nedávným 50. narozeninám. Milá Aničko, přejeme ti vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. A tě obklopují lidé, které máš ráda. Přeje máma s rodinou. Pozdrav do rozhlasu Bára Ješková. Děkujeme za pozdrav a posíláme písničku.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Vážená hudební redakce, zahrajte prosím písničku od Bee Gees a bylo by to pro mého manžela Karla Meštera, který právě v těchto dnech oslavil své 63. narozeniny. Milý Karle, za celou rodinu ti přeji vše nejlepší, manželka Klára.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou. No opět tady budeme příští týden v sobotu a v neděli, tedy nezapomeňte nám posílat vaše gratulace. Pro jistotu ještě jednou zmíním tu cestu, kterou k nám ty gratulace posíláte. Ta nejjednodušší je jít na stránky rádia vašeho kraje, tedy internetové logicky, tam vyplnit v dolní části okénko, příslušný formulář, napsat pro koho byste chtěli zahrát, co byste chtěli zahrát, nějakou vaši gratulaci, nějaké vaše přání, podepsat se, vybrat zdali v sobotu anebo v neděli a pak už poslouchat příští týden. Ale doporučuji i v sobotu, i v neděli. Já jsem Jiří Trnka. Naslyšenou.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarské krajské nemocnici by mohla být další centra. Ve Vintířově na Sokolovsku mají nové sběrné místo v areálu technických služeb. Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarská krajská nemocnice bude usilovat o vznik dalších center. Poslední vzniklo na začátku letošního roku a jedná se o komplexní onkologické centrum. Další by měla přibýt v následujících letech, říká generální ředitel nemocnice Jiří Štefan.
3: Když hovoříme o takzvaných centrech vysoce specializované péče, těch my máme v tuhle chvíli 6 provozujeme a další 2, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teďkom výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Vintířov na Sokolovsku vytvořil nové sběrné místo v areálu technických služeb. Město taky zakoupilo 6 nových kontejnerů, které můžou obyvatelé využívat. Areál technických služeb obec zprovoznila na novém místě po loňském požáru, říká nezávislý starosta Marek Choc.
4: Tam vlastně v loňském roce, tak tam byl požár, vlastně skořila nám část budovy. A naskytla se nám možnost koupit vlastně bývalý autoservis, tady směr od šachty. Je to i mimo obec, takže veškerá technika, všechno už v podstatě bude směřovat do obce, jenom když už tam opravdu se bude něco dělat.
1: V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu Loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
5: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
1: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
6: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
1: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. V Hormuzském průlivu podle iránské agentury TASNIM explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proplula zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Sport. Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lili Tagrová. Ve finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6, 6-2. A před 18. hodinou odstartovala závěrečná etapa cyklistické Tour de France, ve které by si měl Slovinec Tadej Pogačar dojet pro své 5. celkové vítězství. Dojezd na pařížský bulvár Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby ho zátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chodově na Sokolovsku ve Školní ulici bourala motorka. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: K tomu 4 minuty. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Přes 80 regionálních řemeslníků nabízelo své výrobky na Anínské pouti v Božím daru. Tradiční krušnohorskou slavnost si tam včera nenechala ujít stovka návštěvníků. Tedy stovky návštěvníků. Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli.
2: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.

0: Stovky návštěvníků včera přijeli na Anenskou pouť do Božího daru. Tradiční krušnohorská slavnost bez hlučných atrakcí opět nabídla řemeslný trh, lokální speciality i doprovodný program. Desítky stánků regionálních řemeslníků opět zaplnili centrum města a pozornosti návštěvníků přitahoval také hudební doprovod.
1: Na den naší svaté Anny budiš ten den požehnaný.
2: Na pouti nesmí chybět Flašinet a teď Eva Haufová, flašinetářka, a Štěpánka Weberová je zpívala s ní.
3: Je tady Anenská pouť, takže my zpíváme o svatý Aně.
2: Jaroslava Balíková tady u jednoho ze stánků prodává takové zajímavé výrobky, které souvisí přímo s Krušnými horami.
4: Ano, jsou to výrobky z Pryskyřice a používáme pravé naše krušnohorské květiny, které nám tu rostou. Nejenom květiny, ale i šišky a houby.
2: Oni jsou vlastně do těch předmětů různě
4: zalité. A máme náušnice, přívěsky, náramky, jsou tu magnetky, zátky do vína, lampičky, je toho hodně.
2: Jak získáváte ten materiál?
4: Sbíráme, chodíme vlastně celé léto, jsme tři, já a dvě dcery, takže každý výlet do přírody nás stojí nějaký čas sběru.
2: Řemeslníci to nabízí, různé textilní, ručně vyráběné zboží, keramické, dřevěné, stánek s různými pochutinami. Tady má Jiří Jedlička, tak co nabízíte, o co je největší zájem?
5: No tak největší zájem je jako vždy tady na tom Božím daru o borůvkové speciality, o naše domácí knedlíky, koláče z lesních borůvek samozřejmě. Potom dneska máme čerstvý hříbky, takže jsme dělali kulajdu, bramboračku s čerstvýma hříbkama, houbama. No a tak nějak jako se lidi tady přejou všechno, protože to děláme ručně, dělá se to pokud možno z farmářských surovin. Snažíme se to udělat hezky pro lidi.
2: Organizátorka Anenské poutě Karolína Kutějová. Kolik je tady letos prodejců?
6: Přes 80. Naprostá většina, takových 90% jsou prvovýrobci z Krušných hor a musím říct, že třeba 70% prodejců jsou tady od prvního ročníku, který byl zhruba před 14-15 lety.
2: Řemeslný trh prochází i pan Richard, který je z Božího daru.
7: Dneska jako vyšlo počasí, což je super.
2: Co vás třeba zaujalo?
7: Mně se líbí, že tady jsou takový ty rukodělné práce, že to tady vypadá opravdu jako pouť.
8: Já jsem z Prahy, ale jinak jsme přijeli z Nejtku.
2: Říká paní Helena.
9: Já jsem tady poprvé, ale tady kolegyně mě sem vytáhla, říkala, že to tady je moc hezký, tak mě jako to nesklamalo, je to tady moc hezký.
2: Nakoupila jste si něco už?
9: Nakoupila jsem si toho hodně. Mám tady nějaké ubrousky, potom mám něco z Pryskyřice, z keramiky a teďka si jdeme ještě koupit něco dobrého.
2: Na pouť zavítalo tradičně i hodně návštěvníků ze sousedního Německa a taky cyklisté, které zlákalo slunečné počasí k výletům po Krušných horách. Z Božího daru Monika Červená, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
11: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Vaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

0: Mám vanu plnou fialek, fialový.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I 5 minut před 6:30 posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a děláte dobře.
1: Tajemství technických památek. Technických památek.
0: V Krušných horách stojí technická památka, která nemá v České republice obdoby. Nejstarší dochovaná šachtová vápenka ukazuje, jak se ještě před 100 lety vyrábělo vápno pro stavby i zemědělství. Patřila k největším svého druhu v české části Krušných hor a dodnes je součástí světového dědictví UNESCO.
2: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud tu vidí tuhle stavbu.
3: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady 3 pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě. Tak kolik je stupňů uvnitř?
3: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
2: Jsme v jižní budově vápenky.
3: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců a jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice, nebo dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
2: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
3: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je taky unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do 0,5metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
2: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: V rámci programu Léto se vědou nabídla Západočeská univerzita v Plzni 16 středoškolákům dvoutýdenní placenou stáž. Mohli se přihlásit do vědeckého týmu Výzkumného centra nové technologie, ale také na některé technicky zaměřené fakulty.
1: Ve Výzkumném centru nové technologie vysvětluje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová středoškolákům kvantové materiály. Do Léta s vědou se letos zapojila studentka prvního ročníku čtyřletého gymnázia Adéla.
2: Mě motivovalo to vyzkoušet si vědu v praxi a poznat nejnovější přístroje a laboratoře. Hodně mě toto prostředí motivuje.
1: V laboratoři je i Vojta.
3: Vždycky jsem chtěl vědět, co se to poprvé děje. Člověk tady vidí ty budovy, ví, že je tady nějaký výzkum, ale nikdy se nepodívá dovnitř. A strašně mě to taky překvapilo. Ty laboratoře tady jsou neskuteční. Neměl jsem slov, když jsem to viděl.
1: Letos poprvé nabízí placené stáže kromě výzkumného centra také Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Na Fakultě aplikovaných věd se na stáž dostalo 6 středoškoláků. Učí se například pracovat s kvantovým počítačem. Placené stáže blíže popisuje zakladatel programu a ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
4: Zásadním problémem je, aby mladá generace, aby je to zaujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní. Což dokazují i ty naše brigády, kdy loni jsme viděli, že opravdu pětice mladých lidí, které to bavilo, dokázali takové věci, že my s tím dodneška spolupracujeme a oni už jsou pro nás významní partneři a očekáváme, že s námi budou stále spolupracovat.
1: Další vzdělávací programy výzkumného centra popisuje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová.
5: Se snažíme to trošku přiblížit studentům, dokonce i v mateřských školkách, na základních školách i středních, takže pořádáme různé formy exkurzí, kdy si ty kolektivy zveme a ukazujeme jim takovou hravou formou nebo potom postupně i vzdělávací, co tu děláme a že třeba by nebylo úplně špatný, kdyby se rozhodli pro vědecký směr do budoucna, ať už střední školy nebo vysoké školy.
1: Západočeská univerzita do budoucna plánuje podobné programy vytvořit i pro humanitní obory. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio Vary.

0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Abdul vystřídá Petr Spálený, obyčejný muž, a v 19 hodin další kompletní zpravodajský servis a neobyčejná žena Hana Zubková. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám krásný večer s Českým rozhlasem Karlovy Vary.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Nízká hladina vody omezuje letošní vodáckou sezónu na Ohři. Chomutovský zoopark se zapojí do ochrany mokřadů. Ve správní budově letos vznikne trvalá expozice. Premiér Babiš odsoudil útok v Berlíně. A zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nízká hladina v řece Ohře komplikuje vodákům její splouvání. Podle vodáckého webu raft.cz se problém týká hlavně horní a dolní části toku. Na mělčinách musí lidé často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé půjčoven proto evidují menší zájem o delší trasy a půjčují lodě hlavně na kratší úseky, říká provozovatel půjčovny lodí Jan Leština.
4: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl. Že se jim nechce jezdit vlastně na ty 4 nepobědní Stršnice až po Klášterec, ale jezdí jenom ty 2-3 dny a střídají ty začátky. No.
3: V Chomutovském zooparku vznikne nová trvalá expozice. Zaměří se na ztrátu vody v krajině a potřebnost mokřadů. Dvouletý projekt zaštiťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podrobnosti přibližuje ředitel zooparku Vít Lukáš.
5: Trvalá expozice, která se bude jmenovat Mokřady, a budeme tam ukazovat všechny možné biotopy a budeme tam ukazovat od vodního hmyzu, třeba larvy vážek, potápníky, přes různé ohrožené druhy, jak bezobratlých, tak obojživelníků, plazů.
3: Výstavu chce ve správní budově vedení zoo návštěvníkům zpřístupnit ještě letos. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důkazem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi, který vjel autem do davu, stále pátrá. Ruský noční úder na ukrajinský Charkov nepřežila jedna žena. Zraněných je 12 lidí, včetně 10letého chlapce. Na síti Telegram o tom informuje náčelník oblastní správy Oleh Siněhubov. Útok a oběti hlásí taky Záporoží. Naváděná letecká bomba zabila jednoho člověka a další 6 zranila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko v noci útočilo 8 balistickými raketami a více než 130 drony různého typu.
2: Sport.
3: Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte většinou velkou oblačnost, místy přehánky. Odpoledne proměnlivou oblačnost a ustávání srážek, večer postupně vyjasnění. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Chebu v Evropské ulici nedaleko městských sadů havarovala 2 osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo.
3: A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
3: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuju, pane profesore Mijovský.
3: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům a s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý

0: čtvrti, jak ho vnímají místní obyvatele?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i

0: viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
1: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od Malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. A jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný. Kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyni Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krauzové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: hodina.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štemberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodlehá inflaci a zámek inflaci nepodlehá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z husity, podporovali je, platili jim a husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat městko o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávej ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy se vyšláme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšláme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: je
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takový jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, kteří jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já to si vzpomínám, protože jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vaš si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29.

srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části Novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní Novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

rúže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, si pro mne vším.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku? Ano. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To je,
2: vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště
2: těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíky promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. proto hrála i v mnoha úspěšných anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a um pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
2: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím, k službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
9: Tě to je
6: A tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle kraju.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti. Teď
6: pozor.
10: Si přibíjeme.
6: Na tu promoci.
10: Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam můžeme
6: A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, radině to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je legrace.
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
7: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
7: No, co, to oni mají vystaráno. Z vlastinek tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
7: Co?
8: No jako zatím.
7: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
7: No. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
7: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
7: Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
7: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pak?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
4: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně. Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
4: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
4: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko.
9: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Sto vzpomínám, jak na černobílý film.

0: dopiero tu chwili czas. Bylo mi let pár, z čehož pramení, takhle mladý být, být, že je trápení, člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád. Vzpomínám.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici, skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Mladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala.
5: Moment. Stívíme šavnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy měčte televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustál o to, kdo má s kým, jak s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborně, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to laskavě nechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je ta nosí brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilén. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domku.
8: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
8: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by
8: ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
8: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonožským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
9: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonožských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
10: Kde mám sojčí peříčko?
11: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
10: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, hajdej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
12: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
10: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
13: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne, A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kraťoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
12: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pámu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
12: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
14: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
12: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
15: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. No, ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásl, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se do

0: dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, mile rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi...

0: duše hraj.
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linka@rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře, velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovízt do špitálu, kde porodila. Tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu. A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolejzá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali. Jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera, matka, velký problém.
2: No, možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnout 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, třeba nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve. Vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že? To akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh. Budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, když jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo si vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pánem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to se tomu musím smát. to smáslo, to prostě lež na lež, tohle to nejsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Napodobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s neteřema, s neteří a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný.
0: Takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo Lexaurin. Větší dávky, aby to
1: přišlo. No. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Ne, ne je někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Já to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no, bylo, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla nikam, nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřela v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou a...
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že jo?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no, to je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, ale vždycky jezdila na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, ty čtyři.
0: Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je v pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55 a víte, jak se to říká, starý s tomu nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte to, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo.
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Taky to. Já jsem řidič z povolání, no. Já jsem, mám 22 let na kamionu. Už jsem se to na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedával, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někdy v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
1: No, ježišmarja, taky já bych nejradši šel do předčasného, uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že to...
1: Tak to udělejte přesně... to, protože potom budete to litovat.
0: Ano, pozdě bych a honit. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky. Jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: Kterou neží s ní jakoby nastálo, stýkáme se, ale...
0: Ale není to tak jakože do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle, zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.

0: jméno.
1: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
0: No, no, je to hrozně těžké, jako by na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako nějakým takovým poradcovním sporu kvůli prostě dědici, jo, a
1: ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
0: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, a babička to za celý život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědič.
1: No, tak... Za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, pak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
0: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, tam nějaký pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě jako, tak jakoby lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod jakoby toho jména v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
1: No, no, řekl jste to trefně, do háje.
0: No.
1: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať jo. Vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
0: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
1: Asi to tak mělo být.
0: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
1: Děkuju. Držte se.
0: Tak, děkuju moc, hezký večer.
1: I vám.
0: Nebo ráno možná.
1: No,
0: ráno.
1: Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
2: Máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou k Brnu, jako i že mě už říká 86, mm-hmm. ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. Mm-hmm. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se po druhý vdala a vdala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si takovýho muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, takhle, jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často. Vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo žije spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: To teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem to říkal. Jako již ho vidím a se tím.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svíta, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát odemkrát dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, vybývá táto zavouchl ty dveře, ale nepustí ho dál. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná to někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterým jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám tím, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne bezpečem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měla i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlstilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak. Tak jen tak dál. Říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování taky říká, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla.
0: No tak,
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: Po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje. Ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jak omrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný e-mail nebo tak, to napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mi přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu, jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo. Ale
0: děkujeme.
1: Už se usmívám,
0: Sonio, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc spackaný život od A do Z. Nikol, vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek dárny.

0: to je, milé spojení, Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky, prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině?
1: Ano, no jako spíš já, a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluky je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano,
0: z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100%, a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: jo,
1: tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle, a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěče vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou, a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš, jet si vlakem, a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to
1: prostě
0: možné, že vlastně, to jste se bála v tom
1: nevím
0: případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že by, nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas,
1: to
0: kdy
1: nejde,
0: to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali, jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nežděla sobec.
1: Vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to
1: ano,
0: je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to
1: právě,
0: tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal... ten
1: ono,
0: moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mance, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Tereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě, na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala.
1: Byla jsem
0: děpa, a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace, nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne, on mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapšklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to ne, to už nejde, my už jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevím, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900. Volejte noční linku Českého rozhlasu. Které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám přesně na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo téma, jestli přidáte něco veselého. Co vás tíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem její prababička, ale strašně mě mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný.

0: než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý,
1: leží. No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
0: No, tak to víte, že on nosím na rukách, jako no, jak se říká. Jej.
1: To je přece k nezaplacení. Že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
0: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým působem pomoct.
1: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
0: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme na, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme jezeštěti. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby byl v pohodě.
1: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
0: První a poslední.
1: Tak. A byla jste
0: první
1: poslední.
0: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
1: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se. Zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
0: no, tak, doufám,
1: tak nějak dali do ústraní.
0: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
1: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek macek
0: no, možná,
1: z Prahy.
0: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou.
1: Tak.
0: A on to, a říkal, už jsi taky naladil Olomouc. Říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
1: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
0: A ještě se, prosím vás, je zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
1: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
0: takže
1: rozloučit.
0: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když si jedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio.

Máme stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prvít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let... viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakrosili mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakresli mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač. Malý princi, k květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: rostla květina nebývalého dru. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji dům. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 110 a 103.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Narušit 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Vždycky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ